0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pavel poprvé vetoval Babišově vládě zákon. Po zásahu na pražském magistrátu padla obvinění a fotbal zvedl tržby skoro o polovinu. Jsou to další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Prezident vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů. Petr Pavel to oznámil ve vyjádření zveřejněném na webu Pražského hradu. Hlava státu využila svou pravomoc vrátit zákon parlamentu poprvé od nástupu vlády Andreje Babiše. Vetovaná novela upravuje sestavování veřejných rozpočtů. Podle prezidenta zákon podstatně mění způsob, jakým stát bude hospodařit s veřejnými penězi.
2: V praxi to znamená, že vláda získá větší prostor pro financování výdajů prostřednictvím dluhu. Stát by si tak na některé výdaje mohl půjčovat bez jakéhokoliv finančního limitu, přitom už teď náš dluh roste tempem, které dlouhodobě neufinancujeme.
1: Premiér Andrej Babiš označil Pavlovo rozhodnutí za nezodpovědné. Zákon podle něho má mimo jiné umožnit investice do obrany nebo infrastruktury.
3: My samozřejmě uděláme všechno pro to, aby jsme tohle nezodpovědné veto, nepromyšlené veto, aktivistické veto prohlasovali.
1: Poslanci by mohli mít zákon znovu na stole po parlamentních prázdninách, které skončí na konci srpna. Po úterní razii na pražském magistrátu padlo 6 obvinění. Kriminalisté obvinili i 2 právnické osoby. Podle mínění policistů jde o organizovanou zločineckou skupinu, která se mimo jiné dopustila korupce a zneužití pravomocí úřední osoby. Podle dřívějších informací médií se policie zajímá o činnost magistrátního odboru pozemních komunikací, a to v souvislosti s projektovými dokumentacemi. Počet potvrzených obětí eboly v Kongu roste na 1000. Nakažených jsou skoro 2500. Uvádí to agentura Reuters s odvoláním na oficiální údaje zveřejněné v noci na středu. Podle Reuters jde o nejrychleji se šířící epidemii eboly v historii.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbal zvedá tržby českých hospod. Zápasy české reprezentace při mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku navýšily tržby až o 44%. Nejvíc fanoušci utráceli při sledování červnového utkání Česka proti Jihoafrické republice. V porovnání s hokejovým mistrovstvím světa byly tržby podle pokladního systému dotykačka během fotbalového šampionátu ale menší. Bystra a rychlá občerstvení si polepšila o 26%, bary a sportbary o 21% a restaurace o 13%. A na závěr doplníme počasí. Ve čtvrtek čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přehánky, četnější pak na horách na severu a severovýchodě. Sporadicky se objeví i bouřky. Večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 22, na jihu Moravy až 25 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9. You got another thing coming.

11 let trvalo, kdy si punkové hvězdě Billymu Idolovi, než se dokopal k natočení nové desky. Čas utíká, mezi tím si jedna z nejslavnějších britských punkových hvězd stala už dvakrát dědečkem. Billy natočil desku Dream to It v duchu svých nejslavnějších opusů z 80. let, a dokonce i se svým tehdejším kytaristou Stevenem Stevensem. Docela dobrý rok si dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pavel vetoval novelu rozpočtových zákonů, podpora na bydlení v superdávce se změní a agent Epsteina je mrtvý. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Petr Pavel vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů. Hlava státu tak zamítla Babišově vládě zákon. Prezidentovi se mimo jiné nelíbí, že by zákon umožnil snazší zadlužování. Novelu tak dostane k novému projednání sněmovna, která může veto hlavy státu přehlasovat. Pavel ve svém odůvodnění uvedl, že zákon podstatně mění způsob, jakým stát, tedy současná i budoucí vlády, bude hospodařit s veřejnými penězi. Reakce ministryně financí na sebe nenechala dlouho čekat. Podle Aleny Schillerové sněmovna prezidentské veto přehlasuje. Bez toho by podle ní deficit příští rok nesměl být nad 150 miliardami korun. Letos bude 310 miliard. Podpora na bydlení v superdávce se změní. Od letošního října bude zřejmě stanovena podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, nikoli podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let místo do 7 let. Změny v dávce státní sociální pomoci obsahuje novela, kterou podpořil senátní ústavně právní výbor. Senát o předloze rozhodne příští týden. Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky.

0: na rádiu Rock Zone.
1: Tenistka Marie Bousková se raduje z postupu do čtvrtfinále turnaje v Praze na Štvanici. Je ráda, že zvládla i utkání, ve kterém se jí tolik herně nedařilo. S Američankou a 179. hráčkou světa Kerou Leeovou totiž bojovala skoro 2 hodiny, než zvítězila 7-5, 6-4. Ocenila pak podporu fanoušků. Mezi nimiž nechyběl ani legendární hokejista Jaromír Jágr. V rozhovoru s novináři Bousková řekla, že atmosféra se na Štvanici každým dnem zlepšuje. A na závěr doplním počasí. Ve čtvrtek čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost. Postupně se na většině území vyskytnou přehánky. Četnější budou na horách na severu a severovýchodě. Sporadicky se objeví bouřky. Večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 a na jihu Moravy až 25 stupňů.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

11 let trvalo, kdy si punkové hvězdě Billymu Idolovi, než se dokopal k natočení nové desky. Čas utíká, mezi tím si jedna z nejslavnějších britských punkových hvězd stala už dvakrát dědečkem. Billy natočil desku Dream to It v duchu svých nejslavnějších opusů z 80. let, a dokonce i se svým tehdejším kytaristou Stevenem Stevensem. Docela dobrý rok si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pavel poprvé vetoval Babišově vládě zákon. Po zásahu na pražském magistrátu padla obvinění a fotbal zvedl tržby skoro o polovinu. Jsou to další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Prezident vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů. Petr Pavel to oznámil ve vyjádření zveřejněném na webu Pražského hradu. Hlava státu využila svou pravomoc vrátit zákon parlamentu poprvé od nástupu vlády Andreje Babiše. Vetovaná novela upravuje sestavování veřejných rozpočtů. Podle prezidenta zákon podstatně mění způsob, jakým stát bude hospodařit s veřejnými penězi.
2: V praxi to znamená, že vláda získá větší prostor pro financování výdajů prostřednictvím dluhu. Stát by si tak na některé výdaje mohl půjčovat bez jakéhokoliv finančního limitu, přitom už teď náš dluh roste tempem, které dlouhodobě neufinancujeme.
1: Premiér Andrej Babiš označil Pavlovo rozhodnutí za nezodpovědné. Zákon podle něho má mimo jiné umožnit investice do obrany nebo infrastruktury.
3: My samozřejmě uděláme všechno pro to, aby jsme tohle nezodpovědné veto, nepromyšlené veto, aktivistické veto prohlasovali.
1: Poslanci by mohli mít zákon znovu na stole po parlamentních prázdninách, které skončí na konci srpna. Po úterní razii na pražském magistrátu padlo 6 obvinění. Kriminalisté obvinili i 2 právnické osoby. Podle mínění policistů jde o organizovanou zločineckou skupinu, která se mimo jiné dopustila korupce a zneužití pravomocí úřední osoby. Podle dřívějších informací médií se policie zajímá o činnost magistrátního odboru pozemních komunikací, a to v souvislosti s projektovými dokumentacemi. Počet potvrzených obětí eboli v Kongu roste na 1000. Nakažených jsou skoro 2500. Uvádí to agentura Reuters s odvoláním na oficiální údaje zveřejněné v noci na středu. Podle Reuters jde o nejrychleji se šířící epidemii eboli v historii.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbal zvedá tržby českých hospod. Zápasy české reprezentace při mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku navýšily tržby až o 44%. Nejvíc fanoušci utráceli při sledování červnového utkání Česka proti Jihoafrické republice. V porovnání s hokejovým mistrovstvím světa byly tržby podle pokladního systému dotykačka během fotbalového šampionátu ale menší. Bystra a rychlá občerstvení si polepšila o 26%, bary a sportbary o 21% a restaurace o 13%. A na závěr doplníme počasí. Ve čtvrtek čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přehánky, četnější pak na horách na severu a severovýchodě. Sporadicky se objeví i bouřky. Večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 22, na jihu Moravy až 25 stupňů.
0: Radio

11 let trvalo, kdy si punkové hvězdě Billymu Idolovi, než se dokopal k natočení nové desky. Čas utíká, mezitím si jedna z nejslavnějších britských punkových hvězd stala už dvakrát dědečkem. Billy natočil desku Dream to It v duchu svých nejslavnějších opusů z 80. let, a dokonce i se svým tehdejším kytaristou Stevenem Stevensem. Docela dobrý rok si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pavel vetoval novelu rozpočtových zákonů, podpora na bydlení v superdávce se změní a agent Epsteina je mrtvý. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Petr Pavel vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů. Hlava státu tak zamítla Babišově vládě zákon. Prezidentovi se mimo jiné nelíbí, že by zákon umožnil snazší zadlužování. Novelu tak dostane k novému projednání sněmovna, která může veto hlavy státu přehlasovat. Pavel ve svém odůvodnění uvedl, že zákon podstatně mění způsob, jakým stát, tedy současná i budoucí vlády, bude hospodařit s veřejnými penězi. Reakce ministryně financí na sebe nenechala dlouho čekat. Podle Aleny Schillerové sněmovna prezidentské veto přehlasuje. Bez toho by podle ní deficit příští rok nesměl být nad 150 miliardami korun. Letos bude 310 miliard. Podpora na bydlení v superdávce se změní. Od letošního října bude zřejmě stanovena podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, nikoli podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let místo do 7 let. Změny v dávce státní sociální pomoci obsahuje novela, kterou podpořil senátní ústavně právní výbor. Senát o předloze rozhodne příští týden. Superdávka nahrazuje

0: podáno několik trestních oznámení kvůli obvinění ze znásilnění.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Tenistka Marie Bousková se raduje z postupu do čtvrtfinále turnaje v Praze na Štvanici. Je ráda, že zvládla i utkání, ve kterém se jí tolik herně nedařilo. S Američankou a 179. hráčkou světa Kerou Líovou totiž bojovala skoro 2 hodiny, než zvítězila 7-5, 6-4. Ocenila pak podporu fanoušků, mezi nimiž nechyběl ani legendární hokejista Jaromír Jágr. V rozhovoru s novináři Bousková řekla, že atmosféra se na Štvanici každým dnem zlepšuje. A na závěr doplním počasí. Ve čtvrtek čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost. Postupně se na většině území vyskytnou přehánky. Četnější budou na horách na severu a severovýchodě. Sporadicky se objeví bouřky. Večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 a na jihu Moravy až 25 stupňů.
1: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

11 let trvalo kdysi punkové hvězdě Billymu Idolovi, než se dokopal k natočení nové desky. Čas utíká, mezitím se jedna z nejslavnějších britských punkových hvězd stala už dvakrát dědečkem. Billy natočil desku Dream to It v duchu svých nejslavnějších opusů z 80. let, dokonce i se svým tehdejším kytaristou Stevenem Stevensem. Docela dobrý rok si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
3: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Sorry, ale jak já říkám, zpívá hezky, ale moc dlouho. 5.59, no a my se pojďme podívat na to, jak je venku. Převážně oblačno. Musím vám říct, že v 5 hodin ráno byla ještě tma. Takže je to jasný, už se nám den trošičku krátí. Tak, kabáti, David Bowie, Strokes. No a samozřejmě máme čtvrtek s datem Libora, tedy 23. července. Libor slaví svátek, ale taky má Libora, Liboslav a Luboslav. Takže Libo, Lubo, máte svátek, všechno nejlepší. Se mnou je tady Zazana, Zuzana. Hezky ráno.
1: Dneska už nic neřeknu.
0: Zuzaně, prosím vás, pěkně při cestě do práce pršelo. Říkám, ano, odkud
1: si jela. Ano, no, asi je to neuvěřitelné, ale já jakmile sednu ráno kolem 5. na kolo, což dělám jenom, když jedu sem, normálně to nedělám, prosím vás, jako že bych si ráno vstala a řekla si, co tak v 5 budu dělat, půjdu se projet na kole, no, to ne, ale to jakmile na to sednu, tak sucho jako blázen, prostě celá země vyprahla.
0: Neříkej tomu kolo, neříkej tomu kolo.
1: Je to Herka.
0: Je to Herka, je to ta pouliční. A jak se ti na tom šlape?
1: Hele, dneska se mi šlapalo hrozně špatně, protože jsem měla těžký baťoch a nevyšel se mi do toho kaslíčku, musela jsem ho mít na zádech. Jsem strhaná, stará Herka, jako
0: prosím,
1: ta moje
0: vyměňte to šlapání, jo? Ten baťoch za to nemůže. Hezký ráno.
1: Hezký ráno, tak ty jsi řekl všechno, počasí víme, už neprší, prosím pěkně, jo? Asi opravdu jel nějaký kropičák,
0: no,
1: nechápu to.
0: Ve Strašnicích nepršelo teda, ano. No.
1: To je dobře, jinak by zase stál na rožku a čekal na mě.
0: To se mi nejdoustě radši.
1: Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Andrej Babiš se zase zlobí kvůli Petru Pavlovi, ženě jsou v plném proudu a fotbalová liga má svůj top. Andrej Babiš se zase vzteká a opět za to může Petr Pavel. Premiér tentokrát dokonce viní prezidenta z nezodpovědnosti. Může za to fakt, že naše hlava státu vetovala novelu zákonů upravujících veřejné rozpočty. A to je podle Babiše navíc také nepromyšlené a aktivistické. Řekl, že koalice udělá všechno proto, aby veto přehlasovala. Babiš znovu zopakoval, že Pavel je podle něj regulérním lídrem opozice. Prezident naopak jako důvod svého kroku uvedl to, že zákon umožňuje vládě zvyšovat zadlužení České republiky, což on ze své pozice nemůže dopustit. Ženě jsou u nás v plném proudu a konkrétně pod Krušnými horami jsou letos mnohem rychlejší než ty loňské. Zemědělci sklidili už skoro 40% polí s obilím a 2/3 oseté řepky. Jak to s úrodou dopadlo, zjišťoval náš zpravodaj Dušan Valenta.
3: Zemědělci pod Krušnými horami se shodují, sklizeň je zatím slabší, výnosy máme pod celostátním průměrem. U obilí jsou v porovnání s loňskem nižší zhruba o pětinu, u řepky jsme plus minus na průměru. Pokud vydrží počasí, během srpna by mělo být všechno pod střechou. Zatímco v ústecké části pod Krušnohoří sklizeň běží rychle, farmáři z Karlovarského kraje patří k nejpomalejším.
1: Sicílie je v plamenech. Italští hasiči tam pořád bojují s desítkami lesních požárů. Práci jim stěžují teploty, které vylejzají nad 40 stupňů a také silný vítr. Úřady kvůli řádění živlu museli evakuovat kolem stovky lidí a také 22 pacientů kliniky v centrální části ostrova. Všechno se zatím obešlo bez obětí na životech.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Naše první fotbalová liga má svého premiéra. Nejlepším hráčem uplynulé sezóny se stal Lukáš Provod. 29-letý český reprezentant, který kope za pražskou Slávii, vyhrál v anketě trenérů, kapitánů a novinářů už podruhé. A nutno říct, že právem v uplynulé ligové sezóně zasáhl do 30 zápasů s 10 asistencemi, byl nejlepším nahrávačem soutěže a k tomu ještě vstřelil 7 gólů. Druhý skončil Vladimír Darida z Hradce Králové a třetí Lukáš Haraslín ze Sparty. Mistr z Edenu ovládl i kategorii o nejlepšího kouče, kterým se už po 5. stal Jindřich Trpišovský.
4: Bulharku, jarku, tartarku, spárku, motorku, skorku, baťarku, norku, japonku, polku, mongolku, stolku, úzenou, rovku, zelenou, jolku.
1: Putovní festival Hrady.cz tentokrát otevře svoje brány na Švihově. U vodního hradu od pátku tradičně zahrají Rybičky 48, Daniel Landa, MiG-21, který právě slyšíte, a taky spousta dalších kapel. V ceně festivalové vstupenky je i prohlídka hradu, a to konkrétně v sobotu odpoledne. Součástí programu je také tradiční a největší hradní karneval masek, který letos slaví 20 let. Každý, kdo přijde v masce na pódium, dostane lákavou odměnu. V areálu bude letos poprvé také klasická hostování.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A krásně se podíváme na dopravu, 6 hodin 18 minut. Provoz zatím můžu říct, že to je plynulé. Nicméně, poruchaná dodávka vás bude bránit na D11 trošičku, takže je to ve směru na Jaroměř na 109. kilometru. Dvě osobní auta se stále ještě řeší v Dobřanské ulici v Plzni, to na křižovatce s Univerzitní. A na D1 u Lipníka nad Bečvou ve směru na Ostravu pozor, nepojízdný osobní auto na 304. kilometru.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
6: Pátek oslavíme koncert Škvoru. Nekompromisní kapela hraje večer na festivalu Benátska, ale taky na rádiu Rock Zone. Dejte si s námi Škvory naživo. Už tenhle pátek v 8 večer na rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: A my vám něco řekneme.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Tak a my se na to těšíme. Dobré ráno. Kauza LPP v Pardubicích je zase na přetřesu. Okresní soud tam bude rozhodovat o případném prodloužení vazby u 4 obviněných z březnového žhářského útoku na zmíněnou zbrojovku. Pražská policie řeší nezvyklý případ. Záchranářům v metropoli spadla z nosítek pacientka z domova pro seniory, která později zemřela. Nikdo zatím nebyl kvůli incidentu obviněný, všechno ale prověřuje i záchranka. Donald Trump zase hrozil. Prezident Spojených států na sociálních sítích napsal, že kdykoliv teď Írán zaútočí na nějakou z lodí v Hormuzském průlivu, Američané na něj hned hodí bomby a zničí jeden most nebo elektrárnu v zemi. A česká hlídka kanoistek skončila na mistrovství světa ve vodním slalomu druhá. Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morenová se tak postarali o třetí stříbro české výpravy na šampionátu v Oklahoma City. Mezi muži obsadila trojice Václav Chaloupka, Lukáš Kratochvíl a Lukáš Rohan pátou příčku.
1: Radio Rock Show.
0: A já za chvíličku přinesu nějaký dopravní informace, ale... Na Brněnsku za Rašovem směrem na shoř osobák v lampě.

0: Gallagher a samozřejmě Carlos Santana, za chvilku Seeder, dáme taky akcept, dáme taky informace, jak se bude vyvíjet o víkendu počasí.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Jak jsem říkal, na Brněnsku za Rašovem směrem na Zhoř havarovalo osobní auto do lampy, bacha. Třebíčsko u Štěpkova směrem na Budeč havarovalo taky osobní auto a jezdí se tu Kyvadlově. A ještě pojďme na D11, 109. kilometr na Jaroměř, bacha, porouchaná dodávka. No a my pojďme na to počasí, jak to vypadá.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Aktuálně kolem 14 stupňů máme polojasno a jak to bude vypadat o tom víkendu, tak dnes bude proměnlivá převážně velká oblačnost s místními přehaňkami, teploty do 22 stupňů, na jihu Moravy dokonce 25. Pátek polojasno, během dne více oblaků a taky nějaká velká oblačnost, lokálně slabý doznívající dešť nebo přehaňky. Teploty už se ale začnou zvedat na 26 stupňů. Sobota s teplotami do 29, tam už bude převážně slunečný a teplý den bez srážek. A to samé vás čeká i v neděli, taky teploty 25 až 29.
2: 11 let trvalo, když si punkové hvězdě Billymu Idlovi, než se dokopal k natočení nové desky. Čas utíká, mezi tím si jedna z nejslavnějších britských punkových hvězd stala už dvakrát dědečkem. Billy natočil desku Dream to It v duchu svých nejslavnějších opusů z 80. let. A dokonce i se svým tehdejším kytaristou Stevenem Stevensem. Docela dobrý rok si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: dneska taky samozřejmě nějaký letní kina, takže kdyby náhodou, tak třeba v Jihočeském kraji letní kino Černá v Pošumaví v 21 hodin po večerce se bude promítat, tedy jako film po večerce. A v 21.30 letní kino Sezimovo Ústí Mimoně a Monstra. Těch letní kin je hodně, když tak jukněte na www.letňáky.cz, tam to máte podle krajů. No a my jdeme za chvíličku na POD.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Na dopravu samozřejmě sledujeme, dopravu sledují i z Global Assistance, takže mám na telefonu teďka Martinu. Martino, hezký ráno, ahoj.
2: Ahoj Mišáku, na příjezdu do Prahy po D7 od Chomutova je skoro 2-kilometrová kolona před omezením u letiště. Zdržíte se také na Novopatské, kde je před opravovanou Kbelskou kolona už od sjezdu z Mladoboleslavské D10. Kolona vás čeká také v Běchovicích v Českobrodské ulici ve směru do centra. Další zdržení je na Štěrboholské spojce směrem na jižní spojku a kolonu čekejte také na Bělohorské před Vypichem ve směru z centra. Global Assistance Martina.
0: Na Brněnsku mezi Líšní a Ochozem u Brna u odbočky na Staré zámky havarovalo osobní auto mimo komunikaci, takže tam projíždějte opatrně. Na Třebíčsku u Štěpkova je to ve směru na Budeč, havarovalo taky osobní auto, projíždí se Kyvadlově. No a v Praze nám začíná pršet, takže bacha na cestách.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Young Blood za námi 7 hodin, Libor slaví svátek, takže kamarádovi Liborovi novýmu taky přeju hodně štěstí, hodně zdraví. Hodně štěstí, hodně zdraví, přeji taky Zuzance. Krásný ti ráno.
1: Já budu taky slavit na Benátský dneska.
0: Ty jdeš na Benátskou?
1: Jedu na Benátskou, těším se dneska na totáče, na fialky a tak dále.
0: A fialky ti nenazbírám tady, že jo?
1: Ne,
0: protože
1: ne,
0: ty už nejsou.
1: Žele, jako skončí.
0: Navíc leje.
1: Mají hlavičky už úplně.
0: Jsem vás prší tady, ano. Aspoň někde.
1: Jsi mi smál, že neprší a podívej,
0: ale
1: leje.
0: Prší, fakt. Tak co, je, co máš?
1: No, mám dobrou náladu, to je fajn.
0: Skvělý.
1: Dopila jsem kafe, to už nemám, ale to napravíme.
0: Taky nemám, ale naprav to, víc cukru příště.
1: Ano, ano, já bych byla ráda, kdybyste měli takhle někoho, jako my se tady máme, že byste rozloupli to oko a hned by vám udělal kávičku a hned by se o vás postaral. To by bylo ráno. A možná, že ho právě teď zažíváte tak dobrý, jaký jiný taky. Kdybyste si chtěli hned s tím letím parťákem pokecat o tom, kde si dneska užijete koncerty, tak samozřejmě můžete se mnou na Benátský se potkat na totáčích. A nebo vyražte třeba do Limska, kde se koná Studnice Fest dneska, a nebo už nic neřeknu, protože jedna pozvánka se ještě vyskytne na konci zpráv. Takže pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Za kempování dostávají rybáři tučné pokuty. Fotbalové Slovácko byste dneska nepoznali a Imodium dneska vyrazí na vodu. Policie si posvítila na kempující rybáře. Ti se totiž často někde se svými stany a bivaky rozloží nelegálně, aniž by to mnohdy vůbec tušili. Nejčastěji jde o soukromé pozemky nebo místa, kde se prostě stanování zakazuje. Přitom jim za to hrozí pak na místě pokuta až 10 000 korun. A pokud svou chybu zopakují, můžou dostat flastr až 70 000. Takto tábořících rybářů přitom přibývá, často navíc přijíždějí s celou rodinou a nechají po sobě pěkný nepořádek. Muži zákona už rozdali podobných pokut, jenom letos desítky. Filip Dvořák už není členem ODS. Výkonná rada strany včera definitivně stopla jeho členství. Předseda místní organizace v Praze 1 čelil víckrát podezření z podezřelých transakcí kolem obecního majetku, která se propírala v médiích. Podle Dvořáka je ale jeho vyloučení výsledkem předem rozhodnutého procesu, i když on nikdy nebyl z ničeho obviněn ani vyšetřován. Kuriozní případ řeší německý soud. Ten poslal jistého muže na 3,5 roku do vězení za to, že žil se svou partnerkou a dvěma dětmi 16 měsíců v jednom z berlínských hotelů bez placení. Vedle bydlení se tam přitom i celkem slušně všichni najedli. Na recepci se od dubna 2023 do srpna 2024 vymlouval třeba na to, že prochází léčbou rakoviny nebo že mu schořel obytný vůz. Zaměstnancům ukazoval všechny možné e-maily, kterým je vždycky uchlácholil. Jenže nakonec mu už neuvěřili a věc nahlásili policii. Odsouzený teď musí kromě vězení zaplatit i škodu, která přesahuje v přepočtu 2,5 milionu korun.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalové Slovácko je úplně jiné. Před startem sezóny nastala v klubu spousta změn. Na trávníku i mimo něj se představí nové tváře, které vám představí náš zpravodaj a fotbalový fanoušek Honza Čada.
3: Horké léto ve Slovácku, to bez debat. Do práce naskočila ikona klubu Michal Kadlec v roli sportovního manažera a že se činí. Mezi posilami zajímavé tváře, například Lukáš Vorlický, David Puškáč, Řek Niarchos či Behirače z pobřeží Slonoviny a samozřejmě trenér. Do Baníku odešel Roman Skuhnavý, lavičce i kabině teď velí Jan Jelínek. Donedávna trenér Bčka Pražské Slávie. Cíl jasný, rozhodně nezabřednout do boju o záchranu, jak tomu bylo v sezóně minulé. Jan Čada, Uherské Hradiště.
1: Imodium to má dneska na vodě. Kapela v čele s naším moderátorem Tomem Fredem se totiž večer nalodí a pohoupá se na vlnách brněnské přehrady. A bude to zážitek. Všem, kdo si to přijdou užít, s ní zahrají ryze akusticky. A to v rámci akce Vlna koncertu na Priglu. Nalodění začíná v 7 večer a VIP plavba s kapelou směřující k hradu Veveří odstartuje o hodinu později. Na vodě strávíte zhruba 2 hodiny a nebojte se, bude to velký. Lupeny stojí 420 korun. A jaký k tomu budete mít počasí? No tak, večer už by mělo být poměrně jasno a vyklidněno. Do té doby se může sem tam občas objevit ještě nějaká ta přeháňka, jako třeba zrovna teď v Praze na Smíchově a sporadicky taky bouřka. Co se týče teplot, na většině území maximálka 22 stupňů, ale třeba na jihu Moravy, kam míří Tomáš s Imodiem, bude až 25.
0: Na Strakonicku v Přeborovicích havarovalo 8.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: No, sledujeme pro vás dopravu, nebojte se, máme tady pro vás nějaký čerstvý informace, samozřejmě vy na silnicích opatrně. Informace v tuhletu chvíli má pro nás opět Martina, hezký ráno.
2: Ahoj Mišáku, 2-kilometrovou kolonu čekejte před Prahou na D7 směrem od Chomutova před omezením u letiště. Popojíždět budete také na Novopatské, kde je před opravovanou Kbelskou kolona už od sjezdu z Mladoboleslavské D10. Ucpaná je i Štěrboholská spojka směrem na jižní spojku. Ve spojovací ulici na křižovatce s ulicí k Žižkovu bourala 3 osobní auta, počítejte tam s omezením a také se zdržením. Z Global Assistance Martina.
1: Zdržení očekávajte v Olomouci v Týnecké ulici na kruhovém objezdu s Keplerovou, tam osobní s nákladním a s kolonou počítejte od sjezdu z D35.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rockzone.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Raději už tam budem.
7: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 12,90 a lososa, filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
0: S Rockzonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
9: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: Biffy Clyro za námi, 7 hodin 29, Zuzana před námi. To byl dobrý konec.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Tak venku kolem 14 stupňů se slabým deštěm, co máš za info? Vysyp
2: to
0: na ně.
2: Já mám hodně důležitou informaci, která by vám neměla ujít. Benátská je totiž konečně tady. Oblíbený festival začíná právě dneska ve Vesci u Liberce. Co můžete čekat a jaké jsou novinky, si řekneme ve zprávách v celou. D1 zažila včera zase další totální kolaps na 204. kilometru dálnice ve směru do Brna. Se odpoledne srazila dodávka s osobákem. Při nehodě se zranilo 5 lidí a z toho 2 vážně. Komunikace byla zhruba 3 hodiny totálně neprůjezdná. Ve Španělsku pořád hoří. Kvůli lesnímu požáru v madridském regionu museli úřady evakuovat několik obcí. V další pak vyzvali občany, aby až do odvolání neopouštěli své domovy. A ještě ze sportu, fotbalového brankáře Kapvert lidi naprosto milují. Vozinu zvolili do ideální 11 šampionátu v anketě pořádané Mezinárodní federací FIFA. 40-letý gólman výrazně přispěl k postupu nováčka turnaje ze skupiny, v níž Kapverdy uhráli mimo jiné bezbrankovou remízu s pozdějšími mistry světa Španěly.
1: Radio Rock Zone.
0: A jeden Venda.
3: Horký letní den před bouřkou a město halí těžkej mrak.

0: Tak o víkendu ty teploty už budou kolem těch 27, 29 stupni, takže se máte na co těšit. Ano, už vidíme i sluníčko. No a k tomu, krom toho, že uvidíte sluníčko, je po republice spousta akcí, takže jsem tady zase vybral nějaký. Můžete navštívit třeba 9. ročník řezbářského plenéru, který se koná 25. července v Pohádkovém lese v Bílině. Takže řezbářská show, speed carving s aukcí soch, tradiční řemesla, divadlo pro děti a podobně. Takže Pohádkový les v Bílině. 4. ročník festivalu, který nabídne nejen výborný občerstvení v podobě burgerů, ale taky bohatý hudební program, můžete samozřejmě zažít v sobotu 25. na Burgerfestu. A je to Areál Kocour ve Varnsdorfu. Čeká vás tedy den plný jídla, hudby a letní atmosféry. No a samozřejmě i živý kapely a hlavně teda žrádlo. Že jo? No ale co tady mám a co vás možná bude bavit? Atmosféra Skotské Vysočiny. Sobota 25. července, Zámecký park v Rokytnici v Orlických horách. Tady totiž bude další ročník divácky atraktivního klání, které tu zakotvilo už před pěknou řádkou let. Těšte se tedy na skotské horolské hry. Bude se házet kládou a tak dále a tak dále. Takže 25. července, Zámecký park v Rokytnici v Orlických horách.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assista.
0: No, taky se těšte na kolony, těch je celá spousta, navíc nějaký dopravní nehody. Kyvadlově se jezdí na Havličkobrodsku ve Stříbrných horách. Je to ve směru na Krátkou Ves. Na příjezdu do Olomouce v Křelově, Břuchotíně, směr od Mohelnice, havarovalo osobní auto do svodidel. A dálnice D5, 56 km u Rokycan ve směru na Prahu, dvě osobní auta.
1: 11 let trvalo kdysi punkové hvězdě Billymu Idlovi, než se dokopal k natočení nové desky. Čas utíká, mezitím si jedna z nejslavnějších britských punkových hvězd stala už dvakrát dědečkem. Billy natočil desku Dream to It v duchu svých nejslavnějších opusů z 80. let a dokonce i se svým tehdejším kytaristou Stevenem Stevensem. Docela dobrý rok si dáme večer v 11 na Rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A hubky dubky, jdeme se podívat na další dopravní informace, který pro vás opět má samozřejmě Martina. Hezký ráno.
2: Ahoj Mišáku, problémy čekejte ve spojovací ulici, kde na křižovatce s ulicí k Žižkovu bourala 3 osobní auta, čekejte tam zdržení. Před opravovanou Kbelskou se táhne kolona na Novopatské od sjezdu z Mladoboleslavské dálnice a zpomalíte i na příjezdu do Prahy po D8 před sjezdem na Zdiby. Z Global Assistance Martina.
1: Vy si dejte pozor, v Pardubicích náměstí Jana Pernera na křižovatce s Palackého třídou osobák s nákladním a brání provozu, takže omezení. A to samé na silnici 38, trasa z Jihlavy na Havlíčkův Brod před Pávovem. Při dobržďování do kolony došlo ke střetu osobního s nákladním taky, takže z další zdržení.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
5: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
8: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Nevím, jestli jsem v tom jenom já, ale já se vždycky při téhle skladbě tak jako mi divně houpu. Nevím, ale je to taková houpavá písnička Smooth. Co ty na to, Zuzana?
1: Já jsem si teď uvědomila, že něco nemám, ale to mě zhouplo.
0: To ti zhouplo?
1: To mě normálně zhouplo.
0: Položím ti jednoduchou, krátkou otázku. Mám tady před sebou web www.festiky.cz a dokážeš si tipnout?
1: Ano.
0: První tři nejvyhledávanější interprety na tomhletom webu?
1: Na festíkách, jo. Tak no. Ty vole, to si asi nedokážu tipnout, ale ty tak počkej,
0: budeš v
1: šoku. Festíky.cz, tak no tak za mě Ségry, Kabát a pro úlibu svým hudebním bohům říkám Jaga až Djorp.
0: Tak to seš hodně daleko. Tyhle ty kapely jsou opravdu hodně, hodně daleko, protože na prvním místě jsou Kája a Bambuláček, druhý je Ben Kristoval, třetí je Alžběta a čtvrtá je Štístko a Popěnka.
1: Pak prosím tě, ale řekni mi ještě to první, Bambuláček.
0: Kája a Bambuláček.
1: Kája a Bambuláček, no. A to si musím být.
0: A pak jsou Horký žeslíže, Kokot Minute, Alkohol, Činasky a tak dále a tak dále.
1: No tam už bych se jako tak nějak trefila. No.
0: Tam už by se
1: trefila. Ale Bambuláčka jsem
0: nedala. Káju a Bambuláčka asi zařadíme do našeho repertoáru.
1: Ta společnost je ryze dětská, no. Tak,
0: no
1: tak
0: právě,
1: to.
0: No. V každém je kus rockera.
1: No i v Bambuláčkovi.
0: Tak co máš?
1: No tak já mám počasí v tuhle chvíli na některých místech naší republiky prší. Ano, třeba v Praze prší v tuhle chvíli. Teplo takovém 12-13 stupňů. Jak to bude s deštěm vypadat dál, to si samozřejmě řekneme na konci zpráv, ale rovnou vám prozradím, nezoufejte. No a co se týče pozvánek, stihneme ještě pozvánky, kývej.
0: Kývnou.
1: Tak za prvý, to je jasný, začíná Benátská, na to se podíváme na konci zpráv. Za druhý, můžete dneska vyrazit v Praze do Meat Factory, kde voní pivoňka a hraje Lichnovský. No a velký koncert je v areále 7 v Praze, kde slaví 26. narozeniny kapela Punky Business. Další naše tipy samozřejmě na www.rockzone.cz v sekci Club Life a my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Petr Pavel vetoval zákon, že na po zásahu Bleskem v Chorvatsku bojuje o život a začíná festival Benátská. Pomyslná bitka prezidenta s vládou pokračuje. Petr Pavel teď poprvé kabinetu Andreje Babiše vetoval zákon. Jde o spornou novelu upravující sestavování veřejných rozpočtů. Ta podle něj ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země.
3: Pokud státy tvoří pravidla, která mu umožní snáze navyšovat výdaje na dluh, konečný účet za tato rozhodnutí poneseme v budoucnu právě my všichni. Právě proto musí být pravidla pro hospodaření státu nastavena tak, aby ochránila nejen současné, ale i budoucí generace.
1: Premiér Andrej Babiš rozhodnutí hlavy státu označil za nezodpovědné. Vládní koalice se podle něj chystá veto přehlasovat. Češka zasažená Bleskem v Chorvatsku je v kritickém stavu. Potvrdil to vedoucí konzulárního oddělení českého velvyslanectví Štěpán Šantrůček. Ministerstvo zahraničí o události informovalo v úterý. V osudnou chvíli žena čekala na koupajícího se manžela a v ruce držela deštník, do kterého Blesk uhodil. Okamžitě jí sice pomohl plavčík, ale vyhráno nemá. Kdyby jeho nebylo, pravděpodobně by ale už nežila, což ocenil právě i Šantrůček. Ten dodal, že čeští diplomaté v Chorvatsku jsou v kontaktu s nemocnicí i s rodinou. Připomenu, že Jadran v uplynulých dnech zasáhly silné bouřky z Blesky. Kroupy měly mnohde velikost. Tenisáku. Každý člověk potřebuje parťáka. I zloděj. Jeden takový je tak v americkém Marylandu vyřešil všechno po svém. Nejprve ukradl ve Zverimexu 3měsíční kotě a pak s ním ruku v tlapce přepadl banku. Policie okresu Prince George ho posléze čapla nejdřív jako muže, co ukradl kočku. Teprve později se ukázalo, že je i bankovním lupičem. Zvíře se vrátilo do útulku, odkud ho vzal a pachateli hrozí několik let ve vězení.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Budoucnost Tomáš Chorého pořád není jasná. 31-letý fotbalista stále neví, jestli bude pokračovat ve Slávii nebo ne. Útočník Pražanů byl stejně jako obránce David Douděra po nedohraném květnovém derby se Spartou vyloučený z kádru. Je ale možné, že v týmu nakonec zůstane. Rozhodnutí padlo podle trenéra Jindřicha Trpišovského v nejbližší době. Za to ohledně Douděry už je všechno zřejmější. Ten s největší pravděpodobností Slávii opustí a zamíří do zahraničí.
4: A je to on, je to on, bez tej den.
1: Dneska konečně startuje Benátska. Do Vesce u Liberce se tradičně sjedou milovníci muziky a zůstanou až do neděle. Během festivalu vystoupí třeba Vítkovo kvarteto, Mňága až Ďorb, Vohnout nebo Vypsaná fixa. Konkrétně dneska si můžete užít pozdě večer Horký že slíže, ale před nimi také Doktora Pepe, The Fialky nebo Totální nasazení. Netěší se ale jenom hudební fajnšmekři. Festival tradičně přináší zábavu všeho druhu. No a letos představí jednu velkou novinku. Symbolem nové festivalové zóny Kopeček se totiž stane 100 metrů dlouhá vodní skluzavka, která přinese osvěžení i pořádnou dávku adrenalinu. Kromě toho nabídne také paintball, festivalové hry jako beer pong nebo cornhole, nafukovací atrakce nebo šišu. A jaký k tomu budete mít počasí, tak v tuhle chvíli může ještě klidně i v Liberci mírně pršet, ale odpoledne by se to všechno mělo vylepšit a vyjasnit. Teploty vystoupají maximálně na 22 stupňů, no a k večeru budete mít kolem 14.
0: Ulice k Barrandovu ve směru z centra na křižovatce s ulicí k Austisu v koloně ke střetu dvou osobních aut tady došlo. No a ještě pojďme na Opavsko v Kravařích, Bolatická, na křižovatce se školní osobní auto s kamionem.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
0: A krom toho kolony, že jo? Tak 8 hodin 5 minut, pěkný ráno.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Tak dáme si Europe. 40 let starý album Final Countdown obsahovalo i věcičku Cherokee. A myslím si, že i tahle ta věc zazní 21. listopadu letošního roku v Ostravar aréně. Krom toho tady bude taky třeba David Koller, Olympic a spousta dalších.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A jdem se zase projet, jestli to tedy jde plynule, nevím, na Břeclavsku ve Strachotíně sjel kamion mimo silnici. Ne, já se tomuhle musím smát, jako jo. V Rozenova ulice na úrovni hlavního nádraží ve směru na Holešovice osobního to srazilo chodce, ten už asi trénoval ten přechod, který tam bude. No a pozor taky na Opavsku v Kravařích, tam osobák s kamionem a je to na křižovatce Bolatická a Školní.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
0: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
4: Pátek oslavíme koncert Škvoru. Nekompromisní kapela hraje večer na festivalu Benátska, ale taky na rádiu Rock Zone. Dejte si s námi Škvory naživo. Už tenhle pátek v 8 večer na rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: Taky my jsme si tady udělali radost.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: A uděláme i vám.
2: No já myslím, že uděláme. Dobrý ráno. O víkendu se totiž v Česku vyjasní. Teploty by navíc měly vystoupat zase až k 30. Má to ale malý háček, no a nejen o něm si v této souvislosti řekneme všechno ve zprávách v celou tedy za půl hodiny. Ve vězení by u nás mohly skončit i 13-letí mladiství. Snížení věkové hranice trestní odpovědnosti chce prosadit ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Někdejší modelingový agent Jeffreyho Epsteina je po smrti. Daniela Siada našli mrtvého v jeho domě ve Francii. 69-letý Švéd alžírského původu čelil podezření, že po celém světě rekrutoval propadlého finančníka dívky a podílel se na jeho obchodování s lidmi a sexuálním zneužívání. Modelky hledal i v Česku. A ještě sport. Fotbalisté Arsenálu se budou muset delší dobu obejít bez francouzského obránce Williama Saliby. Ten si na mistrovství světa zranil záda. Operace sice není nutná, ale rehabilitace má být dlouhá.

0: Smash Mouth za námi, 8 hodin 37 minut, jestli někam spěcháte, tak hlavně opatrně na cestách. Máme docela dost dopravních nehod, no. Podíváme se taky za chvíličku na další muziku, budou tady třeba Doors, ale...
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Teď Martina, hezky ráno.
2: Ahoj Mišáku, na ulici k Barandovu ve směru z centra u křižovatky s ulicí k Austisu došlo v koloně ke srážce dvou osobáků, připravte se tam na zdržení. Dvoukilometrovou kolonu čekejte před Prahou na D7 se směrem od Chomutova před omezením u letiště. Kratší zdržení tam je i v protisměru. Zdržíte se také před Barandovským mostem na jižní spojce zhruba od Krče. Popojíždí celá Štěrbolská spojka ve směru na jižní spojku a kolona vás čeká i na Novopatské před Gbelskou. Stejně tak se před Gbelskou zdržíte v protisměru na Cínovecké, kde je kolona od sjezdu na Březiněves. Global Assistance, Martina.
0: Přihodím Libeň, ulice Švábky, křižovatka s Odstářovou, bourala dvě osobní auta. D48 na Frýdek Místek. Je to 8 kilometr, osobní s nákladním. No a dvě osobní na Českobudějovicku v Roudné ve Vidovské ulici.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: A s počasím už vás nebudem napínat, samozřejmě se nám vyčasí. Neděle teploty do 29, sobota taktéž 25 až 29, slunečný den. Ale ten pátek ještě bude takový nějaký, takový divný. No. 22 až 26 bude polojasno, během dne víc mráčků, ale dneska ještě počítejte s nízkými teplotami. Na jihu Moravě sice 25, ale jinde 18 až 22. No a proměnlivá oblačnost.
1: 11 let trvalo kdysi punkové hvězdě Billymu Idolovi, než se dokopal k natočení nové desky. Čas utíká, mezi tím si jedna z nejslavnějších britských punkových hvězd stala už dvakrát dědečkem. Billy natočil desku Dream to It v duchu svých nejslavnějších opusů z 80. let, dokonce i se svým tehdejším kytaristou Stevenem Stevensem. Docela dobrý rok si dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A mi napadla teďka taková ta dětská otázka, jak sedí děti vzadu v tom autě. A tati, mami, už tam budem. No nebudete, protože je spousta dopravních nehod a máme zdržení.
2: Ahoj Mišáku, v Libni v ulici Švábky u křižovatky s Vodstářovou bourala dvě osobní auta, projíždí se tam s omezením, čekejte zdržení. Na Velzonce na úrovni hlavního nádraží ve směru do Holešovic srazilo osobní auto chodce, v koloně se zdržíte už od 5. května. 5 kilometrů dlouhá kolona je na příjezdu do Prahy po D5 od Plzně a pokračuje i na Pražský okruh k Ořechu. Kolonu čekejte i na D7 kvůli omezení u letiště, v obou směrech má přes kilometr. Kvůli opravované k Belské se táhnou kolony na Novopatské už od sjezdu z Mladoboleslavské dálnice D10. A v opačném směru si postojíte na Cínovecké, do kolony se dojíždí za sjezdem na Zdiby. Z Global Assistance Martina.
1: Bacha na Břeclavsku ve Strachočíně, tam sjel kamion mimo silnici. Asi navigace. A D5, 128. kilometr na rozvadu v Bacha, je tam poruchaný kamion na krajnici a mám tu informaci, že se to tam nějak blbě objíždí. Nevím, nejsem tam, nevidím. Liberecku za Kobylama směrem na koryta havarovalo osobní auto.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
7: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Mius na rádiu Rockzone, minuta, pár vteřin do 9. hodiny, čtvrtek 23. července. Všem Liborům, Liborám, Liboslavům a Luboslavům přejeme všechno krásný, nebo přeji já. Myslím si, že Zuzka už s Myšákem asi přáli, ne? Že vy už to máte odpsaný. Vy už máte odpřátý. No, my si dáme určitě hordu muziky, tu pro vás mám, dáme si taky zprávy tedy. Pojďme na to.
1: Pojďme na to, já vám v tuhle chvíli prozradím, že máme pořád tak nějak kolem 13-14 stupňů, ale třeba tady u nás v Praze už přestalo pršet a vydralo se ven slunce. V tuhle chvíli by snad pršet mělo na severním území naší republiky, a to spíše v Čechách než na Moravě, ale i tam to snad brzy skončí. Ostatně řekneme si to později. My se o počasí vůbec budeme v následující zpravodajské relaci poměrně dost bavit, tak než se k tomu dostaneme, tak vás samozřejmě musím pozvat do Vesce u Liberce, kde se koná Benátská. Dneska to startuje všechno, také si o tom popovídáme, no a kdybyste náhodou nechtěli, tak když už tady koukám na toho kluka našeho, tak nezapomeňte, že Imodium s Tomášem se bude dneska plavit po brněnské přehradě, bude to krásný, uvidíte prostě to, co jste ještě neviděli, a nebo to uvidíte z jiného úhlu.
0: Ne, je to prostě
1: viděli,
0: úplně jiná, jako romantika, krásný, poetika, člověk plove, jak já vždycky říkám, plove, ano. Po vodě, jo, a prostě je to krásný. S láskou vzpomínáme na spoustu koncertů na Parníku tady v Praze, tak ať si Praha trhne taky pro jednou.
1: Jedem
0: Brno
1: do Brna.
0: Taky krásný. Tak.
1: Ano, asi jste pochopili z toho, že si s nima nebudete jenom povídat s klukama, že si možná i poslechnete nějaký ten song. A bude to akusticky.
0: Tentokrát akusticky, ano, my jsme to hráli loni a to bylo elektricky a trošku jsme usoudili, že se nám z toho až jako kormidlo zatočilo.
1: Jako moc se to houpe pak už.
0: Moc se to houpe, tak se to dáme hezky akusticky, bude to fajn.
1: Budeme se na to těšit a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Do Česka se vrací horké léto, v Hitlerově rodném domě se usadila policie a finští Rasmus se vracejí k nám. Česko čeká další horký víkend, teploty by při něm mohly zase vystoupat až k tropické třicíce. Zatímco dneska to meteorologové vidí maximálně na 25 stupňů a to bude ještě jenom na jižní Moravě, tedy i v Brně, zdůrazňuji. Od zítřka už to půjde nahoru. V sobotu bude až 29 stupňů a v neděli ještě víc, ale v tento den se už bude zatahovat nebe a mohlo by začít i pršet. Modré nebe se neukáže ani v pondělí, kdy bude také trochu chladněji, ale po zbytek týdne se budeme péct na zhruba 32 až 33 stupních. Benátská je tady, festival začíná ve Vesci u Liberce už dneska. Areál se lidem otevře v 14:30 odpoledne a zůstane tak až do sobotní noci. Parkoviště jsou ale podle zjištění našeho reportéra Michaela Ransdorfa přístupná všem už v těchto chvílích.
3: Na Benátskou se dostanete po silnici číslo 35, na které musíte sjet na Dlouhý most a Šimonovice. Za exitem už vás povedou cedule Benátská až na vyhrazená parkoviště. Pokud nemáte zajištěné stání v rámci vstupenky, dokoupit si ho můžete na webu festivalu. Do areálu ve Vesci se dá dostat i hromadnou dopravou. Vlakem můžete dojet na liberecké hlavní nádraží, na něm už stačí nasednout na speciální festivalovou linku 41. Autobus vás zdarma doveze za 10 minut až do centra dění.
1: Hitlerův rodný dům změnil svůj účel. V rakouském městě Braunau am Inn teď nově slouží jako policejní stanice. Muži zákona se v ní zabydlují teprve od včerejška. Vedení města doufá, že tak omezí přitažlivost domu, kde se nacistický Führer Adolf Hitler 20. dubna 1889 narodil pro pravicové extremisty. Ti tam přitom jezdili poměrně ve velkém. Původně v domě fungoval pivovar s hostincem, po nástupu Hitlera k moci tam ale zřídili expozici vůdců v pokoji a po Anschlussu Rakouska v něm sídlila místní buňka NSDAP. Po válce v něm chvíli byla škola a pak vlastně nic.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Ondřej Cink si srovnal priority. Nejlepší český biker proto teď vynechá mistrovství Evropy ve švýcarském Monte Ceneri. Osminásobný mistr republiky dá totiž přednost přípravě na mistrovství světa. To se koná na konci srpna v italském středisku Val di Sole. This is my paradise. V Rasmus se vrátí do Česka. Po vystoupení na festivalu Masters of Rock minulý víkend se chystají do Prahy. Tam zahrajou příští rok 17. února v klubu Sasazu. A to v rámci svého turné Weirdu. To má propojit víc než 30 let kariéry skupiny. Od největších hitů v čele s nevyhnutelnou In the Shadows přes méně známé songy. Lupeny se začínají v sítích Ticketmaster a Ticketportal prodávat zítra od 10 dopoledne a bez poplatků prodejců stojí 12 stovek. Ještě rychle na počasí, tentokrát jenom to dnešní dopoledne a částečně i na začátku odpoledne může sem tam občas někde pršet a sporadicky se objeví i bouřky odpoledne a večer už se ale vyjasní a nejvyšší teploty vystoupají na 22 stupňů.
2: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Přihodím ještě rychlý info z dopravy, to se ví, dejte pozor. V Praze, no samozřejmě taky jinak, na Pražském okruhu na 6. kilometru směrem k dálnici D1 před Cholupickým tunelem, tam se srazila dvě auta, kolona se tvoří od Vesce, no a Pražský okruh, ne, pardon, Letňany je v ulici Beranových, u křižovatky s Veselskou, tam došlo k dopravní nehodě, zdržení je asi 10-minutový. Mám pro vás Sleše, dáme si taky cranberries a nebo sídr. Jo, Sleše vyvšenej, já myslím, že dneska má narozeniny.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 9.20, my se podíváme na dopravu s Martinou. Martin, ty vypadá v Praze, čau.
2: Ahoj, to je na pražském okruhu na 6. kilometru před Komořanským tunelem směrem k letišti. V koloně bourala dvě osobní auta. Na křižovatce ulic k Barrandovu a Wassermanova havarovala také dvě osobní auta, projíždí se tam jedním pruhem. A nehodu dvou osobáků máme ještě v Modřanech v Lehárově ulici u křižovatky s Převoznickou. Dejte tam pozor. Z Global Assistance Martina.
1: Díky, Marti.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Jsme v tuhle chvíli na 16 stupních, je skoro jasno. Dnešek bude víceméně taký proměnlivý zpočátku, nás čeká někde proměnlivá obloha, místy i s přeháňkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území, hlavně na horách na severu a severovýchodě, v jihozápadní polovině Čech se přeháňky vyskytnou zcela výjimečně. 18 až 22 na jihu Moravy, 25 stupňů, v noci to klesne k nějakým 10 stupňům, no a pátek bude polojasný, během nepřechodně více oblaků, na severu a severovýchodě ráno a dopoledne ještě velká oblačnost, lokálně slabý doznívající déšť nebo přeháňky, teploty 22 až 26 stupňů, severovýchod opět chladnější kolem 21. Mám pro vás Pretty Reckless.
0: Radio Rock Zone.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
6: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tučný Karlova Koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
7: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu.

0: good audience. Y'all are great. Thank you very much. Thank you.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
2: Čtvrteček, hele, startujou festivaly, další várka, to je úplně jasná věc. Tak třeba namátkou zmíním, pochopitelně, Benátskou v Liberci, hrál Vesec, v Hlinsku třeba taky Studnice Fest, v Arálu Cihelka, to je moje srdcovka, my jsme hráli mockrát, pokud se nepletu, tak je tam možná nějaký jako výročíčko, nějakých 20 let, ten festival, už ho on kluci vyladili, kluci a holky. Tak doporučuji všema 10. Samozřejmě festivalu bude přibývat, neb zítra pátek. No a jste-li z Brna, tak s dovolením zvu na svůj vlastní koncert, tedy kapela Imodium na Príglu. Je to v rámci takové série koncertů na vlnách, zkrátka hraje se na lodi. Pluje se po přehradě, hraje se, povídá se, pije se. Tak vás srdečně zvu, 19.00 se naloďujeme. Na internetech detaily, tedy Imodium na Príglu v Brně, no a já už mám pro vás Måneskin.
3: 11 let trvalo v desce punkové hvězdě Billymu Idlovi, než se dokopal k natočení nové desky. Čas utíká, mezi tím se jedna z nejslavnějších britských punkových hvězd stala už dvakrát dědečkem. Billy natočil desku Dream to It v duchu svých nejslavnějších opusů z 80. let, dokonce i se svým tehdejším kytaristou Stevenem Stevensem. Docela dobrý rok si dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Nože, Praha, Pražský okruh, 16. kilometr, u sjezdu na Barrandov, dejte pozor na porouchaný osobní auto v levém pruhu, počítejte se zdržením v koloně od Radotínského mostu. V Zenklově u křižovatky s Proseckou bourala dvě osobní auta, projedete s omezením. No a v Sokolovské ulici ve směru z centra u křižovatky s ulicí Kurta Konráda bourala dvě osobní auta, zdržení je nárazový.
0: Rádio Rockzone.

0: Two Babies, Vypsaná fixa, Vohnout a mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Keltská noc 2026, opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
5: Polední 90. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12.

0: Desátá přesně, krásný dopoledne, hladíte Radio Rock Zone, tohle byly Hardfire, my si dáme zase další informace, čas na další zprávy, je tady Zuzka, čau.
1: Ahoj, hezký dopoledne, tak kdybyste si chtěli dneska takhle jako dopoledne připomenout někoho, s kým byste dneska chtěli jít na pivo, protože má narozeniny a slaví, tudíž to bude stát za to, tak můžete třeba s Harrym Potterem, ano, tedy myslím teď konkrétně herce Daniela Radcliffa, no a oslavencem je taky Vojtěch Dyk, zpěvák, hudebník, herec. Tomu to máte trochu blíž, řekla bych. I tak to bude pravděpodobně poněkud těžší. Nicméně můžete si to představovat, anebo si to nepředstavujte a oslavte dnešní den tady s Tomášem, který vyráží se svojí kapelou Imodium na Brněnskou přehradu v rámci akce, který se jmenuje Léto na Priglu, jestli se nepletu, asi jo.
0: Kejdej. Je to tak, no, vlna koncertů nebo něco takového.
1: Ano, vlna tam bude, ano, velká vlna, bude tam vlna dole, můžete udělat i mexickou vlnu nahoře a prostě si to pořádně užít. No a kdybyste to měli do Brna daleko, tak se mrkněte na naše webovky nebo na naše sociální sítě a tam máte nějaký další koncerty vypsaný, i když je blbost chodit někam jinam, když hrajou Imodium v Brně, že jo. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na Radio Rock Zone.
1: Poslanci vyřeší prezidentské veto v srpnu. V Česku se lidi nenudí, máme tu medvídka Mývala a fotbalové Slovácko je úplně vyměněné. Zákony vetované prezidentem projednají poslanci v srpnu. Konkrétně se tak stane v úterý 25. Potvrdil to ministr Boris Šťastný, který je současně předsedou poslaneckého klubu motoristů. Petr Pavel stopnul spornou novelu rozpočtových zákonů včera. Zdůvodnil to mimo jiné tím, že ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a vědomě zadlužuje zemi, s čímž naprosto souhlasí celá opozice. Premiér Andrej Babiš ale označil postup hlavy státu naopak za nezodpovědný a uvedl, že vládní koalice udělá všechno proto, aby prezidentské veto přehlasovala. V Česku máme Mývala, zvíře pocházející ze Severní Ameriky, které u nás nemá co dělat, zachytila fotopast v chráněné krajinné oblasti Soutok na Břeclavsku. Ochranáři s ním video zveřejnili s tím, že tenhle takzvaný medvídek je sice roztomilý, ale taky hodně invazivní. V přírodě nemá nepřítele a většinou sežere všechno, co vidí. Ohrožuje tak v oblasti naopak domácí ptáky hnízdící na zemi, ale i na stromech, obojživelníky, drobné obratlovce, bezobratlé i vzácné druhy měkýšů. Navíc je hodně chytrý. Když ho třeba chytíte do pasti, je velice pravděpodobné, že to Mýval nějak vykoumá, osvobodí se, uteče a zase se přejí. Ebola v Kongu nepolevuje. Naopak, počet potvrzených obětí už přesáhnul tisícovku a roste i počet nakažených, kterých je dneska skoro 2600. Podle agentury Reuters se jedná o nejrychleji se šířící epidemii eboli v historii lidstva. Nemoc se projevuje vysokou horečkou a zimnicí, později také úporným zvracením a křečemi v břiše. Nakonec člověku selžou orgány, a to v prvé řadě játra a ledviny.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalové Slovácko je úplně jiné. Před startem sezóny nastala v klubu spousta změn. Na trávníku i mimo něj se představí nové tváře, které vám představí náš zpravodaj a fotbalový fanda Honza Čada.
3: Horké léto ve Slovácku, to bez debat. Do práce naskočila ikona klubu Michal Kadlec v roli sportovního manažera a že se činí. Mezi posilami zajímavé tváře, například Lukáš Vorlický, David Puškáč, Řek Niarchos či Behirače z pobřeží Slonoviny a samozřejmě trenér. Do Baníku odešel Roman Skuhnavý, lavičce i kabině, teď velí Jan Jelínek, donedávna trenér Bčka Pražské Slávie. Cíl jasný, rozhodně nezabřednout do bojů o záchranu, jak tomu bylo v sezóně minulé. Jan Čada, Uherské Hradiště.
1: Tak a dneska vás pozvu do kina na českou lahůdku. Ve filmu Bardotky excelují Dagmar Havlová, Pavlína Pořízková a Eva Holubová. Je o třech kamarádkách, které se znají od vejšky, přesto ale před sebou schovávají velké tajemství, pokračuje Saša Ptáčková.
4: Tři kamarádky po 60 chytnou pověstný druhý dech a vyrazí na nespoutanou dámskou jízdu.
5: Počkej, ty chceš chytat druhý dech?
6: No, spíš třetí. V našem případě se o druhém dechu nedá hovořit.
4: Během bláznivého výletu se nechají omylem zatknout nebo skončí opilé uprostřed vinic.
7: Já se nechci smířit s tím, že už to bude všechno takhle nudný.
4: Tam po letech konečně odhalí společné tajemství a zjistí, že ta pravá zábava teprve začíná.
8: Jsme krásný, jsme královný, jsme pardocky.
1: Vy taky můžete být někde na festiáku už dneska krásný a královny, ale musíte vědět, jaký bude počasí. Takže co se týče deště, tak to by k večeru už mohlo být jakž tak dobrý. Jsem tam občas přes den přece jenom zaprší. Večer to může zůstat na severu území, takže třeba Benátská v Liberci by sem tam občas nějakou tu kapku mohla zažít. Co se týče teplo, tak dneska maximálka 22 stupňů. Nejlépe bude opět na Brněnské přehradě, kde to vyleze až k 25.
0: Děkujeme pěkně, před námi další porce muziky, tentokrát to budou Green Day nebo Rammstein, hezký dopoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Aktovní rock and roll na Rádio Rock Zone ACDC 10.20, čas na informace z dopravy. O té pražský nám poví Martina, ahoj.
2: Ahoj, to má na Praze 8 v Sokolovské ulici ve směru z centra u křižovatky s ulicí Kurta Konráda, bourala dvě osobní auta a zdržíte se tam nárazově. Na Praze 7 v ulici Jana Zajíce na křižovatce s Havanskou bouralo osobní auto a dodávka. A v Zenklově ulici u křižovatky s Proseckou došlo ke střetu dvou osobáků. Z Global Assistance Martina.
1: Marti, díky. Já ještě v rychlosti přihodím v Brně ve Vídeňský směrem z centra u nájezdu na dálnici D1 stojí odstavený osobní auto, tak pozor. No a na trase ze Šumperku na Jeseník za Rapotínem se střetla dvě auta. Počítejte se zdržením. Mám pro vás Backrows.
0: Radio Rockdown.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Prosecco přesně v italském stylu.
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem.
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
6: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
7: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
8: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Rychlá doprava ode mě. V Sokolovské ulici, tedy v Praze, ve směru z centra u křižovatky s ulicí Kurta Konráda, bourala dvě auta. Připomínám, nárazový zdržení v Hradci Králové, v ulici v Kopečku u Velkého náměstí. Dvě auta v sobě, počítejte s omezením na dálnici D3, 127. km ve směru na Český Budějovice. Dejte pozor na nepojízdný osobní auto na Krajnici. No a na trase z Liberce na Polsko za Chrastavou blokuje levej pruh a nepojízdný osobní auto. Projíždějte opatrně.
0: Radio Rock Zone. 11 let trvalo, když si punkové hvězdě Billymu Idlovi, než se dokopal k natočení nové desky. Čas utíká, mezitím si jedna z nejslavnějších britských punkových hvězd stala už dvakrát dědečkem. Billy natočil desku Dream to It v duchu svých nejslavnějších opusů z 80. let, a dokonce i se svým tehdejším kytaristou Stevenem Stevensem. Docela dobrý rok si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Klasika Kiss na Rádio Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Krátce před 10:45. No a já už jen zmíním Zinkovou ulici, tady ano, je to dost do Praze, u křižovatky s Proseckou, dvě auta v sobě, Praha 7, ulice Jana Zajíce, na křižovatce s Havanskou, tam se střetlo osobní auto s dodávkou, počítejte s omezením. Mám pro vás Linkin Park.
1: Rádio Rock Zone.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus@výfuky.cz.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
7: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádio Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Půl minuta zbývá do 11. hodiny. Day to remember na rádiu Rockzone. Hezký dopoledne vám přejeme. Mé jméno Tomáš Frede. Dáme si zase nějaký zprávy. Neb dorazila Zuzka a opět je má.
1: Ano, opět je úplně nabitá informace.
0: Ano.
1: Ale já vám to ještě chvíli zatajím, protože vás musím dneska pozvat na Benátskou, to je jasná věc. Ančto, a protože tenhle festiák zrovna dnešní den začíná, už v 1 hodinu se otevřou pokladny, jestli ještě nemáte lupeny, a v 2:30 potom celý areál, kde si to můžete užít. Dneska zahrajou třeba Horký žeslíže, ty až tedy pozdě v noci na hlavní stage, no ale před nima se ještě třeba v hudebním stanu mým oblíbeným, musím říct, objeví třeba Fialky, Totáči, Doktor PP, Záviš a tak dále a tak dále. Tak si vybírejte a uvažujte, co si dneska užijete. Já v tom mám naprosto jasno, ale co bych vám radila? Jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Češi rádi cestují i úplně sami. Fotbalový rekordman Milan Petržela skončil a Johnny Rotten prozradil, proč Sex Pistols nikdy neodpustí. Češi vyráží stále častěji na dovolenou i solo. Nejčastěji to dělají od 30 do 55 let. Ve starší kategorii přitom tento druh cestování preferují hlavně ženy. Výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková proto tvrdí, že i samotné cestovky se snaží takovýmto dovolenkářům vidět vstříc.
3: Například okružní plavby od doby covidu cílí i na samostatné ženy. Mají krytá záda díky profesionálnímu průvodci, který skupinu doplňuje. Provází, nebojí se tak sami cestovat.
1: Jednotlivci nejčastěji vyrážejí na cesty po hlavní sezóně, a to hlavně v září. Oblíbení jsou ale také květen a červen. Naopak o prázdninách nejezdí, nelíbí se jim totiž hotely přeplněné vřískajícími dětmi. Žně jsou u nás v plném proudu a konkrétně pod Krušnými horami jsou letos mnohem rychlejší než ty loňské. Zemědělci sklidili už skoro 40% polí s obilím a 2/3 oseté řepky. Jak to s úrodou dopadlo, zjišťoval náš zpravodaj Dušan Valenta.
4: Zemědělci pod Krušnými horami se shodují, sklizeň je zatím slabší, výnosy máme pod celostátním průměrem. U obilí jsou v porovnání s loňskem nižší zhruba o 1/5, u řepky jsme plus minus na průměru. Pokud vydrží počasí, během srpna by mělo být všechno pod střechou. Zatímco v ústecké části pod Krušnohoří sklizeň běží rychle, farmáři z Karlovarského kraje patří k nejpomalejším.
1: Kuriozní případ řešil německý soud. Ten poslal jistého muže na 3,5 roku do vězení za to, že žil se svou partnerkou a dvěma dětmi 16 měsíců v jednom z berlínských hotelů bez placení. Vedle bydlení se tam přitom i celkem slušně všichni najedli. Na recepci se od dubna 2023 do srpna 2024 vymlouval třeba na to, že prochází léčbou rakoviny nebo že mu schořel obytný vůz. Zaměstnancům ukazoval všechny možné e-maily, kterými je vždycky uchlácholil. Jenže nakonec mu už neuvěřili a věc nahlásili policii. Odsouzený teď musí kromě vězení zaplatit i škodu, která přesahuje v přepočtu 2,5 milionu korun.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Už to vypadalo, že se tak nikdy nestane, ale stalo se. Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. 43-letý záložník hrál naposledy za Slovácko, ale celkově je naprostým rekordmanem ligy. Během 22 sezon v ní odkopal 537 zápasů a nastřílel kulatých 60 gólů. Petržela k tomu řekl, že fotbal je celý jeho život a rozhodně s ním ani teď nesekne úplně. Hrát už ale bude jenom pro zábavu. John Lydon alias Johnny Rotten svým bývalým spoluhráčům ze Sex Pistols nikdy neodpustí. Naštvali ho mimo jiné tím, že se dali znovu dohromady bez něj. Ale nejhorší prý na všem byla jiná věc. V rozhovoru pro Rolling Stone Lydon odkryl jádro pudla. Podle něj jim nikdy neodpustí způsob, jakým proti němu rozjeli soudní spor v době, kdy jeho žena Nora umírala na Alzheimerovu chorobu. To prý bral vysloveně jako podlost a mimořádně bezohledný čin. Spor z roku 2021 se týkal seriálu Pistol režiséra Dannyho Boyla. Johnny Rotten se v něm snažil zabránit použití hudby Sex Pistols, ale prohrál a musel uhradit vysoké soudní náklady. Tak a potom dle nářezu ještě rychlá předpověď počasí. Sem tam občas může ještě pořád zapršet, ale odpoledne by se srážky měly naprosto ztratit, což neplatí jenom o severu Čech. tedy i o Liberci, kde se koná Benátka, o které jsme mluvili. Co se týče teplot, to bylo velice příjemný, vystoupí až na 22 stupňů, přičemž na jihu Moravy může být až 25.
0: Děkujeme krásně, já už mám pro vás krásné záležitosti Erika Clapna, Faith No More, nebo taky System of a Down.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: OK, 11.18, čas na dopravu, dáme si ještě jedno dostaveníčko s Martinou, jak to vypadá v Praze, ahoj.
2: Ahoj Tome, ve Spořilovské ulici u sjezdu do ulice Na Chodovci bourala dvě osobní auta, blokovaný je tam jeden pruh. V Divadelní ulici na Praze 1 na křižovatce s Krocínovou se střetlo osobní auto s nákladním, připravte se tam na zdržení. Na výjezdu z Prahy na Chomutov je před omezením u letiště 3,5 kilometru dlouhá kolona. Proti směru má necelé 2 kilometry. A pomalý provoz a přerušovaná kolona je před Prahu na D5 se směrem od Plzně od 6. kilometru. Z Global Assistance Martina.
1: Marti, díky za info, já ještě přihodím Ústí nad Labem, Edisonovou ulici, pardon, tam došlo k nehodě, opatrně kolem, no a v Teplicích v ulici Na Hrázi u křižovatky s Tržním náměstím, šetří policie střed osobního auta s dodávkou, taky počítejte s kratším zdržením.
0: Radio Rock Zone.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

když léto, tak jedině s rádiem Rockzone.

0: summer. Good night.
1: Radio Rock Zone, počasí.
2: Krátce po půl dvanáctý, tak pojďme si dát informace ohledně počasí. 18 stupňů aktuálně, polojasno, a bych teda jako to furt viděl těžce na oblačnost, aspoň tady nad Prahou, nicméně ano, oblačno zataženo, no tak vele, aktualizace přišla, já to říkal už před dvouma hodinama. Místy se vyskytne déšť nebo přehánky, taky bouřky, teploty 17 až 22, na jihu Moravy 25 stupňů, v noci se to bude motat kolem desítky. No a pátek, ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během nepřechodně i jinde převážně oblačno, teploty 21 až 25 stupňů, severovýchod pouhých 20.
1: Radio Rock Zone. 11 let trvalo kdysi punkové hvězdě Billymu Idolovi, než se dokopal k natočení nové desky. Čas utíká, mezi tím si jedna z nejslavnějších britských punkových hvězd stala už dvakrát dědečkem. Billy natočil desku Dream to It v duchu svých nejslavnějších opusů z 80. let a dokonce i se svým tehdejším kytaristou Stevenem Stevensem. Docela dobrý rok si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Začneme Brnem. Ve Svatopetrské ulici u křižovatky s Černovickou bouralo osobní auto s nákladním. Počítejte s možnými komplikacemi. No a na Českolipsku v Ralsku šetří policie havárii osobního auta do sloupu veřejného osvětlení. Prosím pěkně.
0: Rádio Rock Zone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Doktor Max.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěje mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
8: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
9: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone.
10: Muzika na tělo.

0: Tom Morello a taky jeho syn Roman Morello a člověk, který se říká grandson, aniž by byl, nedej bože, někým z těch dvou předchozích jmenovaných vnukem, prostě se jenom tak říká. A skvělá pecka One Last Dance na Radio Rock Zone. Půl minuta, už ani ne, do 12. hodiny, krásný pravý poledne, dobrou chuť, dobrý pití, jestli si dáváte před náma polední 90, ale samozřejmě přednost mají zprávy. Je tady Zuzka, pojďme na ně, čau.
1: Ahoj, i muzika z 90. let, možná bych si dokázala tipnout, že zazní dneska na Štěrkovna Open Music, což je takový zajímavý festiák, který se koná v Hlučíně, mám pocit. A dneska tam zahrajou třeba, jak tady na to koukám, Dimitri, taky David Koller, Michal Prokop a Framus 5, to musím zdůraznit, abys měl radost.
0: Ano, ano, děkuji.
1: A tak jako spousta ještě další hudby, třeba Cymbálovka v Chill, mimochodem. Akce pokračuje v pátek, v sobotu a v neděli už ne, tak si rozmyslete, jestli tam náhodou nezaskočíte, kdybyste to měli daleko, tak se mrkněte na naše webovky a na naše sociální sítě, protože tam je typu ještě mnohem více a my už opravdu jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vlkům se v Jeseníkách líbí, i na Slovensku jedou mama hotely a čeští kajakáři v Oklahomě zabojují o medaile. V Jeseníkách jsou dvě vlčí smečky. Potvrdil to několikaletý monitoring této chráněné krajinné oblasti. Jedna se podle něj pohybuje mezi Vrbnem pod Pradědem a Jeseníkem u Medvědské hornatiny, druhá pak v oblasti Národní přírodní rezervace Praděd. V širším území Jeseníku od Králického sněžníku po Krnov pak odborníci odhadují existenci 7 až 8 vlčích teritorií s až 40 jedinci. Policie si posvítila na kempující rybáře. Ti se totiž často někde se svými stany a bivaky rozloží nelegálně, aniž by to mnohdy vůbec tušili. Nejčastěji jde o soukromé pozemky nebo místa, kde se prostě stanování zakazuje. Přitom jim za to pak hrozí na místě pokuta až 10 000 korun a pokud svou chybu zopakují, můžou dostat flastr až 70 000. Takto tábořících rybářů přitom přibývá. Často navíc přijíždějí s celou rodinou a nechají po sobě pěkný nepořádek. Muži zákona už rozdali podobných pokut jenom letos desítky. Mama hotely frčí i na Slovensku. Každý třetí mladý Slovák bydlí u rodičů. Vyplývá to z nejnovějšího mezinárodního průzkumu. Hlavním důvodem je, že si nemůžou dovolit bydlet samostatně. Situaci prozkoumal náš tamní zpravodaj Josef Balko.
3: Mladí Slováci se na pracovnom trhu len rozbiehajú. V porovnaní s ostatnými vekovými skupinami zarábajú najmenej. Ak neštudujú, sú častejšie medzi nezamestnanými. Ich čistý majetok poklesol najmä pre vysokú infláciu o 16%. Až pätina mladých Slovákov odchádza študovať do zahraničia a do rodnej krajiny sa neplánujú natrvalo vrátiť. Riešením je zlepšiť vzdelávanie, podporiť inovácie, modernizovať inštitúcie a zvýšiť kvalitu bývania. Josef Balko, Slovensko.
2: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Na mistrovství světa ve vodním slalomu jde do tuhého. V americké Oklahomě se totiž dneska pojede o medaile a i Česko má mezi kajakáři a kajakářkami svá želízka v ohni. V semifinále se vítěz kvalifikace Jakub Krejčích objeví vedle Víta Přindišej a Jiřího Prskavce. A soutěžit budou také Kateřina Beková a Amélie Hilgertová. Semifinálový program začne v 5 odpoledne a finále se pak pojede od 9 večer. Nové album Oasis asi jenom tak nebude, potvrdil to sám frontman britské kapely Liam Gallagher. Když se jeden z fanoušků na sociálních sítích nové desky dožadoval, Gallagher ho poslal celkem pěkně k šípku a uvedl i svoje důvody. Celkem vtipně napsal, že to prostě neudělá, protože není připravený na tu kritiku, která by přišla hned ve chvíli, kdyby se alba během první hodiny neprodalo 100 milionů kousků, kdyby nevyléčilo národu zápach z úst a zácpu, kdyby nevrátilo Cher do mládí a neudělalo ještě nějaké další zázraky. Gallagher ale naznačil, že vystoupení ještě budou, když zveřejnil větu: radši odehrajeme pár koncertů a budeme spokojení. A je to. Než je na počasí, sem tam občas tuhle chvíli může někde zapršet. Nebude to nic strašného a postupem dne odpoledne a večera by srážky měly ustávat. Co se týče teplot, odpoledne vystoupí zhruba na 22 stupňů, na Moravě může být až 25. No a večer a v noci, kdybyste razili někam na fexťák, to spadne někam ke 13.
0: Děkujeme pěkně, teď už 90ková muzika, mám pro vás Aerosmith, Nirvánu nebo Rolling Stones, hezký pravý.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12.19, tedy doprava v Brně ve Svatopetrské ulici u křižovatky s Černovickou, bouralo osobní auto s nákladním. Počítejte s možnýma komplikacema. Podkovářský v Libni, nebo respektive takhle, pardon, v Libni v Poděbradské ulici u křižovatky s ulicí u Harfy, bouralo osobní auto s kamionem. Počítejte se zdržením.
0: Radio Rock Zone,

0: dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Kelc Kános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor s Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.
7: Když léto, tak jedině s rádiem Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: No ale Fridek Mestek na hlavní třídě u křižovatky Střebíského ulicí směrem do centra se srazilo osobní auto s nákladním. Zablokovaný jeden jízdní pruh, kolona se zatím netvoří. V Jihlavě v Havlíčkově ulici u křižovatky s ulicí U Skály bourala dvě auta, projedete s omezením. No a ještě za zmínku stojí Olomouc, nevím, jestli jsem nezmiňoval, v Dobrovské ulici, tam se srazilo osobní auto s nákladním, projíždějte kolem opatrně.
0: Radio Rock Zone. 11 let trvalo kdysi punkové hvězdě Billymu Idlovi, než se dokopal k natočení nové desky. Čas utíká, mezi tím se jedna z nejslavnějších britských punkových hvězd stala už dvakrát dědečkem. Billy natočil desku Dream to It v duchu svých nejslavnějších opusů z 80. let, a dokonce i se svým tehdejším kytaristou Stevenem Stevensem. Docela dobrý rok si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Alice Cooper na Radio Rock Zone, já se s vámi rozloučím, o 13 s váma pišto, krásný zbytek dne, dáme si to společně zase zítra o 9. raní, ostatně jako vždycky do té doby čus.
1: Radio Rock Zone.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Prosecco přesně v italském stylu.
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
6: Mionetto. Víc než jen prosecco.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Letní novinkou pro tento týden jsou sýr slanina Twister nebo sýr slanina Zinger.
9: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
8: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
9: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
8: Více informací v restauracích KFC.
10: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
11: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: ZZ Top nám dohrávají na rádiu Rock Zone a pěkný, raný, pravý, poctivý, nefalšovaný, tradiční čtvrteční odpoledne mám od mikráku přeje Pišťák ve čtvrtek 23. července a taky vám jistě přeje Zuza, že jo? Čau.
1: No a ještě bych si popřála teda s dovolením. Čau.
0: Tak si popřej.
1: Tak jo, tak já si přeju, aby dneska Benátská, která začíná už za pár hodin, se vydařila a my dneska, ale až taky zítra a taky v sobotu. Protože kdo tam míříte, tak si to určitě chcete užít. Stejně jako já, tak třeba se tam někde potkáme. To je první hudební tip, který pro vás mám. No a kdybyste náhodou nechtěli na místo, kam míří tak strašně hrozně moc lidí, tak rozhodopádně vyražte na Brněnskou přehradu, protože tam bude plout taková jedna sympatická loď. A na té sympatické lodi bude ještě sympatičtější Tomáš Frede a jeho kapela Imodium. A ty vám akusticky krásně k té plavbě zahrajou. Tak to bude parádní zážitek. Tolik pozvánky. Brno. Ano, já jsem čekala, kdy se ozveš a přišlo to, ano. Tak Piš to tam asi nepojede, prosím pěkně, myslím.
0: Ne, já závodu tady radši.
1: Tak jo, tak pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V Česku se oteplí, Google dostal 100 milionovou pokutu a Salto Mortale kapely Arakain jde na vinyl. Česko čeká další horký víkend. Teploty by při něm mohly zase vystoupat až k tropické třicítce. Zatímco dneska to meteorologové vidí maximálně na 25 stupňů a to bude ještě jenom na Jižní Moravě. Od zítřka už to půjde nahoru. V sobotu bude až 29 stupňů a v neděli ještě víc, ale v tento den se už bude zase zatahovat a mohlo by začít pršet. Modré nebe se neukáže ani v pondělí, kdy bude také trochu chladněji. No a po zbytek týdne se ale budeme péct na zhruba 32 až 33 stupních. Železná ruda se mění k nepoznání. Z šumavského střediska mizí ruiny a vyrůstají tu nové rezidence. Situaci prozkoumávala naše tamní zpravodajka Klára Fajstová.
3: Velkou ostudou horského střediska byla léta kavárna Espresso. Dnes je v centru nové Klostermanovo náměstí. Někdejší slávy nahradil nový hotel. Místo hotelu Encian na výjezdu na Klatově rostou apartmánové byty. Někdejší školku nahradí zahrádky. Zatím jako poslední šlak zemi chátrající budova bývalé Okuly, další ostuda města. Na jejím místě vznikne promenáda podél řeky Řezné, byty a komerční prostory. Turisté jsou ze změn nadšení. Klára Fajstová, Železná ruda.
1: Brusel trestá Google za monopol. Evropská komise vyměřila americké internetové společnosti pokutu 890 milionů eur. V korunách je to asi 21,5 miliardy. Podle komise Google porušil unijní nařízení o digitálních trzích. Firma se podle unijní exekutivy provinila tím, že ve vyhledávači Google Search upřednostňovala svoje vlastní služby a že podnikům ukládala omezení, která jim bránila nasměrovat spotřebitele k alternativním a často levnějším nákupním kanálům na platformě Google Play.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Budoucnost Tomáše Chorého pořád není jasná. 31letý fotbalista stále neví, jestli bude pokračovat ve Slávii nebo ne. Útočník Pražanů byl stejně jako obránce David Douděra po nedohraném květnovém derby se Spartou vyloučený z kádru. Je ale možné, že v týmu nakonec zůstane. Rozhodnutí padne podle trenéra Jindřicha Trpišovského v nejbližší době. Za to ohledně Douděry už je všechno zřejmější, ten s největší pravděpodobností Slávii opustí a zamíří do zahraničí. Arakain pouští do světa lahůdku. Jeho přelomové album Salto Mortale vydává poprvé na vinilu. Deska z roku 1993 je podle kytaristy a zakládajícího člena Arakainu Jiřího Urbana první a zatím i poslední, kterou produkoval někdo jiný než kapela sama, sice Miloš Doležal. Vzniklo tak ne tak tvrdé písničkové album, které Arakainu přineslo další fanoušky. Album tehdy kapela nahrála v ostravském studiu Citron ještě s tehdejším frontmanem a vrchním textařem Alešem Brichtou. A ještě počasí, no tak já už jsem to vlastně říkala. Dneska sem tam občas ještě může zapršet, večer by se mohlo vyjasnit a teploty vystoupají maximálně na 22.
0: Tak to máte. Bude zima, bude teplo, bude pršet i nebude pršet. Bude všechno. Zuzo, díky, přeju pěkný odpoledne.
1: Čau.
0: A my ve 13 hodin a 4 minuty, nebojte se, nic nebudem dávat, zase spíš v noci s psama, ale dáme Alanis Morissette a taky Nightwish.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: na Rádio Rock Zone, 13 hodin a skoro 21 minut.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: V Praze v Kolovratské ulici sjel kamion mimo silnici, tak posíláme gratulky, vy tam projedete s výrazným omezením. Na D8 na 1,5 kilometru směrem z Prahy na Lovosice stojí porouchaný nákladák, takže bacha, do něj nevlítnete. Jinak hlavní tahy zdá se bez nehod a platí to, ano, platí to tak. Takže pojďme na další muziku, The All American Rejects a jejich pecka Clothesline právě teď.
1: Radio Rock Zone.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
6: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
7: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
8: Hit sezóny na rádiu.

0: Green Day a živá verze Petsky Holiday z desky American Idiot. Máme 13 hodin 33 minut.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Na trase s Chrudimi do Ždírce nad Doubravou, v Údavách konkrétně, zasahují záchranáři a cajti u dopravní nehody. Jezdí se tam kyvadlově, takže tam počítejte se zdržením, nebo to prostě objeďte. Na příjezdu do Práglu po D5 se směrem od Rozvadova se vytvořila přerušovaná kolona, a to v úseku od 7. kiláku po odbočku na Pražský okruh. A mám tady odstavenou dodávku s vlekem, a to na D11 na 64. kilometru směrem od Hradce na Prahu. Tak, pozor na to. Před náma Ozzy, který si přizval kytaristy od Billyho Idla, konkrétně Billyho Morrisona a Steve'a Stevense. A takhle nahráli pecku Guts of Rock'n'Roll.
1: Radio Rock Zone. 11 let trvalo kdysi punkové hvězdě Billymu Idlovi, než se dokopal k natočení nové desky. Čas utíká, mezi tím si jedna z nejslavnějších britských punkových hvězd stala už dvakrát dědečkem. Billy natočil desku Dream to It v duchu svých nejslavnějších opusů z 80. let, a dokonce i se svým tehdejším kytaristou Stevenem Stevensem. Docela dobrý rok si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Judas Priest a jejich pecka United na Radio Rock Zone 13:42.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Na Novojičínsku na trase z Příbora na Frenštát ve Vlčovicích konkrétně havaroval osobák do plotu. Nehodu vyšetřují policajti, počítejte tam s omezením. No a jinak zdá se, a tady D1 na 195. kilometru směrem z Brna na Vyškov. V koloně se srazily dva osobáky, blokují jeden pruh, takže přerušovaná kolona sahá až za Ostrovačice. Šťastnou cestu vám i všem budoucím, jak říkal svatý Václav, nebo tak nějak, že jo. Každopádně pěkný odpoledne, já se přesouvám ke druhému mikrofonu zprávařskému a tady to po mně převezme Šimon Kalousek. Tak na půl přeju pěkný odpoledne a tady máte Blink-182.
1: Radio Rock Zone.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
8: Pátek oslavíme koncert Čkvoru. Nekompromisní kapela hraje večer na festivalu Benátska, ale taky na rádiu Rock Zone. Dejte si s námi Čkvory naživo. Už tenhle pátek v 8 večer na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Na Radio Rock Zone dohrála kapela Erasmus. Jak jsem tak koukal, tak o téhle kapele bude za chvilku řeči ve zprávách. Každopádně 13.59, to je ta chvíle, kdy vás od mikrofonu už zdraví Šimon Kalousek, přeju pohodový čtvrteční odpoledne, a to s datem 23. července 2026. Liborové mají dneska svátek, tak pánové, všechno nej, všechno krásný. Se mnou už ve studiu samozřejmě Pišto, pojďme dát první společný zprávy. Čus.
1: Ahoj, pěkný odpoledne. Teploty venku se nám blížej, řekněme 20, jak kde. Monkey Business dneska slaví narozeniny 26. v areálu 7 v Praze, nebo si můžete dát Imodium na lodi Prígl, což je v Brně, a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Paliva v uplynulém týdnu výrazně zdražila, zvýšení mest plánuje 48% firem a Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. Průměrná cena pohonných hmot v Česku se v uplynulém týdnu, po jehož část ještě platila státní cenová regulace, opět zvýšila. Od pondělí čerpací stanice po zhruba 3 měsících stanovují ceny opět volně a litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 aktuálně prodávají v průměru za 42 koruny. Před týdnem byl téměř o 2 koruny levnější. Diesel od té doby zdražil o 4 koruny a 70 haléřů na litru na průměrných 42,24. Zvýšení mest letos v červnu plánovalo 48% firem, loni jich bylo o 5% méně. Individuální růst platů plánuje 37% podniků, před rokem to byla necelá třetina. Plošné přidávání naopak zůstává na podobné nízké úrovni jako loni a týká se jenom kolem desetiny společností. Vyplývá to z průzkumu společnosti RSM. Dlouhodobě obtížně obsaditelné pozice letos hlásí 77% firem. U téměř čtvrtiny se týkají celé organizace, u více než poloviny jde o problém v jednotlivých týmech. Nejčastěji firmám chybí lidé v technických, inženýrských, ve výrobních a v provozních rolích. Jiná situace ale čeká absolventy. Zájem o úplné juniory na trhu klesá, zejména v oborech, kde se nejvíc prosazuje umělá inteligence. Mama hotely frčí i na Slovensku. Každý třetí mladý Slovák bydlí u rodičů. Vyplývá to z nejnovějšího mezinárodního průzkumu. Hlavním důvodem je, že si nemůžou dovolit bydlet samostatně.
3: Mladí Slováci sa na pracovnom trhu len rozbiehajú. V porovnaní s ostatnými vekovými skupinami zarábajú najmenej. Ak neštudujú, sú častejšie medzi nezamestnanými. Ich čistý majetok poklesol najmä pre vysokú infláciu o 16%. Až pätina mladých Slovákov odchádza študovať do zahraničia a do rodnej krajiny sa neplánujú natrvalo vrátiť. Riešením je zlepšiť vzdelávanie, podporiť inovácie, modernizovať inštitúcie a zvýšiť kvalitu bývania. Jozef Balko, Slovensko.
2: Poslucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
1: Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. 43-letý záložník hrál naposledy za Slovácko, ale celkově je naprostým rekordmanem ligy. Během sezon 22 sezon v ní odkopal 537 zápasů a nastřílel kulatých 60 gólů. Petržela k tomu řekl, že fotbal je celý jeho život a rozhodně s ním ani teď nesekne úplně. Hrát už ale bude jenom pro zábavu. Finské rockové ikony Erasmus míří do Prahy. V rámci svého úspěšného turné k loňskému albu Verdu ovládnou 17. února pražský klub Sasazu. Mimo jiné kapela chystá velkolepou show mapující přes 30 let jejich kariéry. V noci zítra čekejte převážně polojasno, místy nějaký přeháňky. Minima v noci k 7, zítra maxima k 25.
0: Tak jo, děkujeme pěkně. Nabídka muziky po 14. hodině. Nickelback, Queenie, no a jako otvírák Linkin Park a Faint.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: V roce 1982 vydali legendární The Clash svoje pátý album Combat Rock, no a na něm najdete i tuhle velkou hitovku Should I Stay or Should I Go.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Teď ale pojďme na silnice, 14 hodin 17 minut, situaci v Praze dneska sleduje Kuba z Global Assistance, já tě zdravím, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. V Praze na výjezdu ze Strahovského tunelu směrem od Smíchova stojí v levém pruhu porouchané osobní auto. V Kolovratské ulici sjel kamion mimo silnici, počítejte tam proto s omezením. V kolonách se zdržíte obousměrně na Vilznově ulici, konkrétně na Holešovice před Hlávkovým mostem, kde je zúžení do jednoho pruhu. V protisměru se popojíždí kolem 20 minut před muzeem. Z Global Assistance, Kuba.
0: Díky, Kubo, docela hodně nehod je i mimo hlavní město. Pozor, aktuálně za výjezdem z Žadce u Radičevsi směrem na Kralovice došlo tam k nehodě, ke který nemám bližší informace, jenom to, že se projíždí Kyvadlově a zdržení je zatím okolo 5 minut. Na Táborsku u Dobronic u Chýnova na železničním přejezdu se srazilo nákladní auto s vlakem. Na místě zasahou záchranáři a policie, očekávejte komplikace. Na Brněnsku na příjezdu do Modřic od Ořechova se srazilo osobní auto s nákladňákem, projedete tam jedním pruhem. Na Kroměřížsku v Holešově v Palackého ulici havarovalo osobní auto, ze kterého na vozovku vytekl olej, počítejte tam s omezením provozu a pozor taky na Třebíčsku mezi Dukovany a obcí Skryje, tam se srazilo osobní auto s nákladním, s opatrností je vozovka průjezdná Kyvadlově. Všem řidičům šťastnou cestu, posílám kabáty a předtím taky aktuální věc od legendárních Rolling Stones In The Stars.
1: Radio Rock Zone.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Rio Mare při koupi od dvou kusů za 54,90 za kus a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
8: Hit sezóny na Radio

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak na to, že máme druhou polovinu července, tak aktuálně v Česku celkem chladno, teploty v průměru teď kolem 19 stupňů a k tomu převážně oblačno až skoro zataženo. Noc na zítřek bude už ovšem převážně bez mraků, jenom místy oblačno se slabýma přeháňkama, noční teploty 11 až 7 stupňů, zítra přes den ráno většinou polojasno až skoro jasno, na severovýchodě a během dne přechodně jinde převážně oblačno, místy se vyskytnou slabý přeháňky a to hlavně na severovýchodě území opětovně. No a nejvyšší denní teploty až kolem 25 stupňů zítra. Tak jo, pojďme dál, čekají nás Scorpions a taky britský hudebník Youngblood, Zombie.
2: 11 let trvalo kdysi punkové hvězdě Billymu Idlovi, než se dokopal k natočení nové desky. Čas utíká, mezi tím si jedna z nejslavnějších britských punkových hvězd stala už dvakrát dědečkem. Billy natočil desku Dream to It v duchu svých nejslavnějších opusů z 80. let, a dokonce i se svým tehdejším kytaristou Stevenem Stevensem. Docela dobrý rok si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Než si tady dáme v 15 hodin, spíš tam další rychlej přehled zpráv, tak ještě jednou umrkneme situaci na tuzemských silnicích 14 hodin 42 minut. Tady v Praze, pozor, v centru, konkrétně v Hybernské ulici na křižovatce s Opletalkou, tam srazilo osobní auto cyklistu. Dvakrát dálnice D1, 195. kilometr směrem z Brna na Vyškov, pozor, srazilo se tam osobní auto s nákladním a kolona má aktuálně kolem 5 kilometrů a na 318. kilometru taktéž D1 ve směru do Ostravy bouraly dvě osobní auta s nákladním, tam kolona měří více jak 2 kilometry. D6, 158. kilometr směrem na Cheb, tam narazilo osobní auto do svodidel, projíždějte tudy opatrně, kolona se zatím netvoří a pozor taky na trase Uherské Hradiště Brno před Bučovicemi, havarovalo tam osobní auto, skončilo mimo vozovku a doprava tam zpomaluje.
0: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
4: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
5: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
6: S Rockzonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
7: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Live Burns a Apokalyptika na rádiu Rock Zone. 15 hodin přesně, od mikrofonu vás v tuhle chvíli znovu zdraví Šimon Kalousek, příjemný čtvrteční odpoledne, se mnou už taky Pišto, pojďme si dát nějaký čerstvý informace, ahoj.
1: Ahoj, pěkný odpoledne. Narozeniny má dneska Saul Hudson, tedy Slash, nebo taky Steve George, Steve-ou, bývalý původní bubeník Sam 41. No a kam dneska za muzikou? Benátska v areálu Vesec u Liberce. To je jasná věc. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Na Táborsku jsou zranění po srážce vlaku s kamionem. Foldinova manželka se obrátila na soud a fotbalisté Hradce se vrací do pohárů. U Chýnova na Táborsku se srazil vlak s nákladním autem. Jeden z vagonů motoráku vykolejil. Hasiči z vlaku evakuovali 20 lidí. Podle zprávy železnic je několik lidí zraněných. Řidič z kamionu těžce. Další tři lidé z vlaku lehce až středně. Nehoda se stala popolední na přejezdu poblíž Dobronic. Kvůli havárii nejezdí vlaky z Chýnova do Tábora. Jedná se o železnici, která spojuje Jihlavu a Tábor. Podle webu Českých drah omezení potrvá ještě zhruba hodinu. Manželka poslance SPD Jaroslava Foldiny se obrátila na soud. Kvůli domácímu násilí požádala o předběžné opatření. Uvedl to server Seznam zprávy. Smyslem předběžného opatření soudu je poskytnout rychlou ochranu oběti domácího násilí. Soud při předběžném opatření rozhoduje rychle, do 2 dnů od podání návrhu. Poslanec Foldina je podezřelý z týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí s trestní sazbou od 2 do 8 let. Podle Českého rozhlasu policisté poslanci zabavili několik střelných zbraní. Policie před 2 týdny u Foldinu vykázala na 14 dní z domu v Děčíně, ve kterém s manželkou žije, a zakázala mu, aby ženu jakkoliv kontaktoval. Poslanec opakovaně prohlašuje, že se cítí nevinný. Češi rádi vyrážejí na dovolenou i solo. Nejčastěji si užívají volno sami lidé od 35 do 55 let. Mezi staršími cestují samostatně především ženy. Zjistila to agentura ČTK. Výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková vysvětlila, že se snaží vyjít solo dovolenkářům vstříc.
3: Například okružní plavby od doby covidu cílí i na samostatné ženy. Mají krytá záda díky profesionálnímu průvodci, který skupinu doprovází, nebojí se tak sami cestovat.
1: Jednotlivci nejčastěji vyráží na cesty po hlavní sezóně. Největší zájem o solo zájezdy je podle cestovních kanceláří v září. Hned v závěsu jsou pak červen a květen, tedy měsíce těsně před prázdninovou špičkou.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalisté Hradce Králové se po víc než 30 letech vrací do pohárů. Novou sezonu zahájí úvodním zápasem 2. předkola Evropské ligy na hřišti norského Tromze. Votroci původně měli začít ve 2. předkole konferenční ligy. UEFA ale vyřadila vítěze Molkapu Karvinou ze svých soutěží kvůli účasti v domácí korupční aféře a Hradec Králové se posunul do Evropské ligy. Utkání na umělé trávě za polárním kruhem má výkop v 19 hodin. Phil Collins se nechal slyšet, že bude velmi zajímavé potkat se s Oasis při letošním uvádění do Rock'n'Roll Hall of Fame. 75-letý zpěvák a bubeník má totiž za sebou dlouhou historii slovních útoků od Noela Gallaghera, který ho v minulosti označil za antikrista a veřejně volal po jeho vyhoštění z Británie. Napjatou atmosféru se ale Collins snaží brát s nadhledem a s úsměvem vzpomíná na setkání své dcery Lily s Liamem Gallagherem. Ten tehdy na dotaz, proč jeho bratr Collins se tak nenávidí, odpověděl, že Noel prostě nenávidí úplně všechny. V noci zítra čekejte převážně polojasno, občas hrozí nějaká přeháňka. V noci minima k 7, zítra maxima k 25.
0: Tak jo, děkujeme pěkně. Po 15. hodině tady dáme bohnout i Nirvánu a na úvod hodiny britský Kaiser Chiefs a hitovku Ruby. Tak ještě jednou krásný odpoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Metallica rok 1984, její druhý studiový album Ride the Lightning, na kterém najdete i tenhle ikonický song For Whom the Bell Tolls.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Pojďme omrknout opětovně situaci na silnicích. 15 hodin 19 minut. Kubo, jak to jede v Praze? Ahoj.
2: Čau, Šimone, hezké odpoledne. V Praze v Hybernské ulici u křižovatky s Opletalovou srazilo osobní auto cyklistu. Počítejte tam proto s omezením. Se zdržením počítejte například na Štěrboholské spojce na příjezdu do Štěrbohol od Černého mostu. A ucpává se také Cínovecká od Zdib a v protisměru Novopatská od D10 kvůli rekonstrukci na Kbelské. A momentálně je omezený provoz i na Polotavské ulici před vjezdem do Blanky na Smíchov a tvoří se tam kolona. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky. Na Praze východ u obce Zápy poblíž Kruháče se srazily dvě osobní auta a došlo k úniku provozních kapalin. Počítejte s omezením provozu a projíždějte tam opatrně. Na trase z Frýdku místku hraničnímu přechodu Mosty u Jablunkova za obchvatem Třince u Bystřice došlo k nehodě. Silnice je průjezdná Kyvadlově, kolona má aktuálně skoro 4 km s menším zdržením. Počítejte i v protisměru. Na Jihlavsku v Nové Říši v ulici Na Bouralce havarovalo osobní auto s nákladním, místo je průjezdný s opatrností a pozor taky na Hodonínsku ve Svatobořicích v Šardické ulici. Bourali tam dvě osobní auta, na místě zasahují záchranáři a projíždí se jedním pruhem. Tak, pojďme dál, čeká nás Fatboy Slim a taky novinka od kapely Revivalists, Heartstop.
1: Radio Rock Zone.

0: mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Keltskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
9: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.
10: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Kapela, která se říká Foster the People, nám tady předvedla živou verzi svýho hitu Pumped Up Kicks. No a berte to samozřejmě zároveň jako pozvánku na dnešní vysílací hodinu mezi 6 a 7 večerní, kdy si tady společně dáme celou hodinku výběru z těch nejlepších rockových živáků, tedy náš pravidelný pořad Nekonečný koncert.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: No a rovnou se taky podíváme na dnešní koncerty, na který můžete vyrazit. Já začnu tady v Praze, v areálu 7 v Holešovicích dneska kapela Monkey Business, která tam zároveň oslaví svoje už 26. narozeniny. Představte si, jak to letí. V Meat Factory, Pivoňka a Lichnovský a ve vagonu definitivní Ententík. V Liberci v areálu Veset samozřejmě dneska startuje festival Benátská, který tam potrvá až do soboty. No a z dnešního programu bych doporučil třeba Richarda Millera, taky tam zahrajou No Name, Horký jeslíže, Doktor Pepe, No Name a celá řada dalších. V Brně dneska hraje kapela našeho rádiového kolegy Toma Frédeho, tedy kapela Imodium na Príglu, což je loď, kdybyste to náhodou nevěděli. No a pak tady mám ještě Hlinsko, kde v areálu Cihelka startuje další třídenní festiák, tentokrát Studnice Fest 2026. No a v rámci dnešního programu tam zahraje Dukla Vozovna a taky kapela Zrní. Kompletní seznam všech hudebních akcí najdete samozřejmě i na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life anebo na našich sociálních sítích. Čekají nás The Who a taky Linkin Park. Lost.
2: 11 let trvalo kdysi punkové hvězdě Billymu Idolovi, než se dokopal k natočení nové desky. Čas utíká, mezitím si jedna z nejslavnějších britských punkových hvězd stala už dvakrát dědečkem. Billy natočil desku Dream to It v duchu svých nejslavnějších opusů z 80. let a dokonce i se svým tehdejším kytaristou Stevenem Stevensem. Docela dobrý rok si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak ještě jednou v téhle hodince se podíváme na silnice 15.43. Kuba nám řekne, jak to teď vypadá v Praze. Ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne. Problémy jsou v Praze směrem na Smíchov. Kolona aut se táhne od krče od jižní spojky po tunelu Mrázovka. V Hybernské ulici u křižovatky s Opletalovou pozor na nehodu osobáku a cyklisty. Ucpaná je v centrální části města magistrála, konkrétně Vilznova ulice a také okolí. A Pražský okruh popojíždí v obou směrech zhruba před Ořechem. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky. Na trase z Prahy na Tábor mezi Mračí a Benešovem probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut, projíždí se Kyvadlově. Od Prahy má kolona 2 kilometry, v opačném směru zhruba kilometr. Na Kutnohorsku mezi Uhlířskými Janovicemi a Nechybou u Malejovic dva osobáky v sobě na místě zasahují záchranáři a policie řídí dopravu Kyvadlově. Pozor taky na průtahu Pardubic v Poděbradské ulici, srazily se tam dvě osobní auta a částečně blokují dopravu. Na Trutnovsku ve Dvoře Králové nad Labem na Benešově nábřeží havarovaly dvě osobní auta, došlo tam navíc ke zranění, s opatrností projedete Kyvadlově a bacha taky na trase z Jihlavy do Znojma za Moravskými Budějovicemi u Lažínek, havaroval tam osobák, místo je s opatrností průjezdní Kyvadlově jedním pruhem, zdržení zatím minimální.
0: Radio Rock Zone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone.
8: Muzika na tělo.

0: Solovka Serge Tankiena, tedy jinak frontmana kapely System of a Down na rádiu Rockzone. Ta pecka se konkrétně jmenuje The Unthinking Majority. Za necelou minutu je tady 16. hodina. Z moderátorský židle vás zdraví Šimon Klausek, opětovně krásný čtvrteční odpoledne. Se mnou už taky Pišto, pojďme dát na úvod hodiny další zprávy. Čus.
1: Ahoj, pěkný odpoledne vám všem. Koukám kam dneska za muzikou, je toho relativně dost, můžete si vybrat na našich webovkách rockzone.cz v sekci Club Live. Já nabízím třeba Areál 7 v Praze, kde Monkey Business slaví 26. narozeniny a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Brusel vyměřil Googleu 100 milionovou pokutu, Trump zamítl 6 000 žádostí o milost a chorý se vrátil do kádru Slávie. STAN podalo trestní oznámení kvůli případnému střetu zájmů, a to při vyplácení unijních peněz z Národního plánu obnovy na ministerstvu práce. Na možný konflikt zájmů někdejší poradkyně ministra práce Aleše Juchelky Alexandry Semancové upozornil v březnu server Seznam zprávy. Teď uvedl, že ministerstvo práce kvůli tomu přišlo o téměř 64 milionů korun z Národního plánu obnovy. Dotace Česku Unie neproplatí. Zatím není jasné, jak se chystá Juchelkovo ministerstvo dál postupovat, odkud desítky milionů korun na projekty vezme a jestli je bude pak vymáhat. Brusel trestá Google za monopol. Evropská komise vyměřila americké internetové společnosti pokutu 890 milionů eur. V korunách je to 21,5 miliardy. Podle komise Google porušil unijní nařízení o digitálních trzích. Firma se podle unijní exekutivy provinila tím, že ve vyhledávači Google Search upřednostňovala své vlastní služby a že podnikům ukládala omezení, která jim bránila nasměrovat spotřebitele k alternativním, často levnějším nákupním kanálům na platformě Google Play. Donald Trump v tichosti zamítl téměř 6 000 žádostí o milost. Americký prezident definitivně zrušil plány na velkou amnestii k 250. výročí nezávislosti Spojených států. Místo toho omilostnil jen 11 vybraných spojenců.
3: Další tisíce běžných vězňů tak marně čekali na úplnou milost nebo snížení trestu. Podle amerických médií se prezident Trump zaměřil jen na spojence nebo prominentní případy, kde v zákulisí hrají roli miliony dolarů. Kritici proto mluví o nespravedlivém systému pro vyvolené. Trumpova administrativa se vlnu zklamání snaží zmírnit. Projekt zvaný 250 milostí za 250 let existence USA byl údajně jen neoficiálním nápadem místního personálu. Ze Spojených států Hedvika Miller.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Reprezentační útočník Tomáš Chorý zůstává ve fotbalové Slávii. Nejlepší střelec minulé prvoligové sezóny, jenž byl po květnovém nedohraném derby spolu s obráncem Davidem Douděrou vyřazen z kádru, se před startem nové sezóny vrátil do týmu. Zástupci úřadujícího českého šampiona o tom informovali na tiskové konferenci před začátkem ročníku. Douděra by naopak měl odejít do zahraničí. Novinkou v kinech jsou Bardotky. Hvězdně obsazený snímek do českých sálů přináší pořádnou dávku nespoutaného šarmu a retro elegance. Pokračuje Saša Ptáčková.
4: Tři kamarádky po 60 chytnou pověstný druhý dech a vyrazí na nespoutanou dámskou jízdu.
5: Počkej, ty chceš chytat druhý dech?
6: No, spíš třetí. V našem případě se o druhém dechu nedá hovořit.
4: Během bláznivého výletu se nechají omylem zatknout nebo skončí opilé uprostřed vinic.
7: Já se nechci smířit s tím, že už to bude všechno takhle nudný.
4: Tam po letech konečně odhalí společné tajemství. Zjistí, že ta pravá zábava teprve začíná.
8: Jsme krásný, jsme královný, jsme pardocky.
1: V noci zítra čekejte převážně polojasno, místy jasno, místy přehánky. V noci minimax 7, zítra maxima k 25.
0: Tak to bychom měli, já děkuju Pištovi za zprávy. Po 16. hodině si tady dáme Five Finger Death Punch, Lennyho Kravice a jako otvírák Vysací zámek a i klasiku Známka punku.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: V roce 1987 vydala australská banda Midnight Oil svoje nejslavnější album Diesel and Dust, na kterém najdete i tuhle hitovku Beds Are Burning, která právě doznívá na rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: 16 20 minut, pojďme znovu na dopravu. Kuba nám řekne, jak to teď jede v Praze, ahoj.
2: Čau Šumané, pěkné odpoledne. Na dopravní nehodu dejte pozor na Českomoravské ulici ve směru z centra před křižovatkou s ulicí k Žižkovu. Doprava tam nárazově zpomaluje. Další nehoda překáží na Jablonecké ulici u Jiřetínské u Vysočanské ulice. Momentálně se tam ale projíždí bez výraznějších komplikací. Ucpaná je cesta na Smíchov po Povltavské ulici do Blanky a také po Holešovičkách. A obousměrně hlásí řidiči dlouhé zdržení na Vilznově ulici. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, děkuju. Prahu ještě doplním. V Dejvicích v Papírenské ulici u křižovatky s Mlínskou boural motorkář s dodávkou. Na místě je policie a projíždí se jedním pruhem. Na dálnici D1 na 155,5 kilometru ve směru do Prahy likvidují hasiči požár vozidla. Kolona tam má aktuálně skoro 2 kilometry. Mezi Chomutovem a Krásnou Lípou havaroval motorkář. Na místě jsou záchranné složky a policie a komunikace je uzavřená. V Lomnici nad Popelkou v Kavánově ulici se srazily dva osobáky. S opatrností je vozovka průjezdná. Na výjezdu z Opavy směrem na Ostravu na Kruháči se srazily dvě osobní auta. Počítejte s omezením provozu a se zdržením v koloně. A aby toho nebylo málo, pozor taky v Třebíči ve Znojemské ulici. Bourali tam dvě osobní auta. Na místě je policie a projíždí se jedním pruhem. My Chemical Romance za chvíli a předtím taky horká novinka od švédských Europe, The Cult of Ignorance.
1: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
5: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
6: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
7: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Aktuální teploty v Česku okolo 19 stupňů v průměru, k tomu převážně oblačno. Jak to bude vypadat dál? V noci na zítřek by se mělo vyjasnit. Oblačno až zataženo bude jenom místy. Nejnižší teploty v noci 11 až 7 stupňů, takže docela velký pokles, počítejte s tím, pokud se třeba někam chystáte večer. No a zítra tedy v pátek ráno většinou slunečno, na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno a velmi ojediněle ještě místy slabý přehánky. K tomu nejvyšší denní teploty kolem 25. Čeká na nás Patti Smith a předtím taky Slash s Marsem Kennedym, Call of the Dogs.
2: 11 let trvalo kdysi punkové hvězdě Billymu Idolovi, než se dokopal k natočení nové desky. Čas utíká, mezi tím si jedna z nejslavnějších britských punkových hvězd stala už dvakrát dědečkem. Billy natočil desku Dream to It v duchu svých nejslavnějších opusů z 80. let, a dokonce i se svým tehdejším kytaristou Stevenem Stevensem. Docela dobrý rok si dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak před zprávama v pět ještě jeden rychlej pohled na silnice. Dva problémy na dálnici D1, jednak na 195. kilometru ve směru z Brna do Prahy, kde bourali dvě nákladní auta a stojí po nehodě u Krajnice, a taky na 316. kilometru směrem od Olomouce na Ostravu, tam došlo k nehodě, ke který nemám bližší informace, ale máte počítat s omezením a se skoro 3-kilometrovou kolonou. V Pardubicích v ulici Demokratické mládeže vyšetřuje policie nehodu osobního auta s motorkářem, počítejte s omezením a se silným provozem, a pozor taky na trase z Plzně na Chrást za odbočkou na Bukovec, havarovaly tam dvě osobní auta, místo je s opatrností průjezdný a kolony se zatím netvořejí.
0: Radio Rock Zone.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou sýr slanina Twister nebo sýr slanina Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89. korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Pátek oslavíme koncert Škvoru. Nekompromisní kapela hraje večer na festivalu Benátska, ale taky na rádiu Rock Zone. Dejte si s námi Škvory naživo. Už tenhle pátek v 8 večer na rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Na Radio Rock Zone dozněla finská kapela Drasmus hostujícím zpěvákem Tylerem Connollym, Creatures of Chaos. 17 hodin přesně, od Mikrákova zdraví Šimon Kalousek, opětovně příjemný čtvrteční odpoledne, se mnou už taky Pišto, tak pojďme rád další zprávy, čus.
1: Ahoj, pěkný odpoledne, nebo pozdní odpoledne, řekněme. Ve Vagónu v Praze dneska zahrajou večer definitivní Ententík, nebo Imodium hraje v Brně, konkrétně na lodi Prígl. A teď jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Paliva výrazně zdražila, zvýšení mest plánuje polovina firem a Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. Průměrná cena pohonných hmot v Česku se v uplynulém týdnu, po jehož část ještě platila státní cenová regulace, opět zvýšila. Od pondělí čerpačky po zhruba třech měsících stanovují ceny opět volně a litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 aktuálně prodávají v průměru za 42 korun. Před týdnem byl téměř o 2 koruny levnější. Diesel od té doby zdražil o 4 koruny a 70 haléřů na litru na průměrných 42,24. Zvýšení mest letos v červnu plánovala 48% firem, loni jich bylo o 5% méně. Individuální růst platů plánuje 37% podniků, před rokem to byla necelá třetina. Plošné přidávání naopak zůstává na podobně nízké úrovni jako loni a týká se jen kolem desetiny společností. Vyplývá to z průzkumu společnosti RSM. Dlouhodobě obtížně obsaditelné pozice letos hlásí 77% firem. U téměř čtvrtiny se týkají celé organizace. Více než poloviny jde o problém v jednotlivých týmech. Nejčastěji firmám chybí lidé v technických, inženýrských, ve výrobních a v provozních rolích. Jiná situace ale čeká absolventy. Zájem o úplné juniory na trhu klesá, zejména v oborech, kde se nejvíc prosazuje umělá inteligence. Mama hotely frčí i na Slovensku. Každý třetí mladý Slovák bydlí u rodičů. Vyplývá to z nejnovějšího mezinárodního průzkumu. Hlavním důvodem je, že si nemůžou dovolit bydlet samostatně.
3: Mladí Slováci sa na pracovnom trhu len rozbiehajú. V porovnaní s ostatnými vekovými skupinami zarábajú najmenej. Ak neštudujú, sú častejšie medzi nezamestnanými. Ich čistý majetok poklesol najmä pre vysokú infláciu o 16%. Až pätina mladých Slovákov odchádza študovať do zahraničia a do rodnej krajiny sa neplánujú natrvalo vrátiť. Riešením je zlepšiť vzdelávanie, podporiť inovácie, modernizovať inštitúcie a zvýšiť kvalitu bývania. Jozef Bálko, Slovensko.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. 43-letý záložník hrál naposledy za Slovácko, ale celkově je naprostým rekordmanem ligy. Během 22 sezon v ní odkopal 537 zápasů a nastřílel kulatých 60 gólů. Petržela k tomu řekl, že fotbal je celý jeho život a rozhodně s ním ani teď nesekne úplně. Hrát už bude, ale jenom pro zábavu. Rolling Stones se vyrovnali Beatles poté, co se se svou novinkou Foreign Tongues dostali na první místo britské albové hitparády. Jde už o jejich 15. albový titul na vrcholu. V pořadí 25. studiovka kapely, která vyšla 10. července, debutovala v čele oficiálního žebříčku a navázala tak na úspěch předchozího alba Hackney Diamonds. Tento úspěch slaví Stones po boku legendárních Brooků z Liverpoolu. Obě kapely mají na kontě shodně 15 britských jedniček a v historickém pořadí před nimi stojí už pouze Robbie Williams. V noci zítra čekejte převážně polojasno, občas hrozí nějaká přehánka. V noci minima k sedmičce, zítra maxima až k 25.
0: Děkujeme pěkně, po 17. hodině si tady zahrajeme Kabáty, taky ACDC, jako otvírák to budou kanadský Nickelback a jejich Rockstar.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: léto? Tak jedině s rádiem Rockzone.
1: To není krev má milá, to kvete vlčí mák. Ta rudá barva zbyla na polích po bitvách. Tančilo se pilo, když voják sundal zbroj. Malou cenu měl život. To není krev má milá, to jen rozkvetly ty stráně. Silou černý hlíny je lepší složit zbraně.

0: Včera to byl přesně rok, co odešel na onen svět Ozzy Osbourne. My jsme se od teď připomněli klasikou z první půlky 80. Bark at the Moon na rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Teď ovšem čerstvý dopravní informace 17.21. Situaci v Praze dneska celý odpoledne sleduje Kuba z Global Assistance. Jak to vidíš? Ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. Momentálně očekávejte v Praze silný provoz kvůli odpolední špičce. Na dopravní nehody pozor například v Praze na nájezdu ze Seifertovy ulice na Vilznovu do Holešovic. Došlo tam k nehodě osobáku a motorkáře. Dlouhé zdržení v kolonách přetrvává celkově na Vilznově ulici v celém úseku. Ucpaná je proto i Ječná a také okolní silnice. Na jižní spojce čekejte zdržení například od Krče až po Dobřížskou ulici. V protisměru tedy na Černý most se bouralo na úrovni Krče a začíná se tam tvořit kolona. A Pražský okruh zůstává ucpaný v obou směrech zhruba před Ořechem. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky. Podíváme se i mimo hlavní město. V Roudnici nad Labem ve Stadický ulici bouraly dvě osobní auta. Na místě už je policie a projíždí se jedním pruhem. Velký pozor na Rokycansku na výjezdu z Drahoňova újezdu směrem na Zbyro. Havarovalo tam osobní auto, na místě jsou záchranáři a policie řídí dopravu Kyvadlově. Ve Strakonicích na kruhovém objezdu v Písecké ulici dva osobáky v sobě, místo je s opatrností plynule průjezdný, a na příjezdu do Brna po dálnici D52 u odbočky na Modřice směrem od Pohořelec havarovalo osobní auto s nákladním, blokují částečně provoz, kolona tam má více jak kilometr. Tak co si dáme dál? Elise Cooper a nebo taky letošní věc od The Strokes, Goin' Shoppin'.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Prosecco přesně v italském stylu?
8: To je Mionetto.
7: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
8: Mionetto.
7: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
8: Mionetto.
7: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
8: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
9: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
10: Hit sezóny na rádiu.

0: Kanadský muzikant Bryan Adams letos vystoupí taky v Praze, a to konkrétně 13. prosince v O2 Areně, a já se vsadím, o co chcete, že tam zahraje i tuhle svoji hitovku Summer of 69, kterou jsme si dali právě v živém provedení. No a ostatně celá hodinka živáků vás čeká už od 6 dneska v našem pravidelném pořadu Nekonečný koncert. Za chvíli Queeni a dáme taky kapelu Hailstorm The Steeple.
1: 11 let trvalo, když si punkové hvězdě Billymu Idolovi, než se dokopal k natočení nové desky. Čas utíká, mezitím si jedna z nejslavnějších britských punkových hvězd stala už dvakrát dědečkem. Billy natočil desku Dream to It v duchu svých nejslavnějších opusů z 80. let, a dokonce i se svým tehdejším kytaristou Stevenem Stevensem. Docela dobrý rok si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ještě než si tady v 18 hodin dáme další zprávy a pak odstartujeme nekonečný koncert, tak se podíváme na silnice 17.45, no a Kuba nám řekne, jak to teď jede v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. Na dálnici D1 za Prahou směrem na Brno na 11. kilometru policisté došetřují dopravní nehodu, postojíte si tam pár minut. Praze na Štefánikově mostě bourala dvě osobní auta, v obou směrech počítejte se zdržením. Bouralo se na Dobřížské ulici za Barandákem na Smíchov, kolony jsou u Krče. Proti směru je nehoda u Krče a fronta je od Barandáku. A celkově čekejte silný provoz i v centrální části města. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky, podíváme se samozřejmě i mimo Prahu, pozor na trase z Hradce Králové na Librantice u odbočky na Divec, havarovalo tam osobní auto, který skončilo po nehodě v příkopu, během vyprošťování vozidla počítejte s omezením, na Přerovsku na trase z Hranic na Valašské Meziříčí v Ústopečích nad Bečvou se srazily tři osobní auta, místo je s opatrností průjezdný, na Hodonínsku mezi Bohuslavicemi a Boršovem havarovalo osobní auto na místě záchranáři a vozovka je průjezdná Kyvadlově a pozor taky na trase z Uherského Brodu na Uherský ostrov v Hluku. Tam zasahují záchranáři u zraněného cyklisty.
0: Radio Rock Zone.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
7: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
8: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Švédská kapela Hives na Radio Rock Zone za půl minuty, je tady 18. hodina, od mikráku a znovu zdraví Šimon Kalousek, příjemný čtvrteční podvečer. Co nás čeká, co nás nemine, samozřejmě náš pravidelný pořad, nekonečný koncert, hodinka nabitá živákama, no ale ještě předtím taky zprávy s Pištem. Čus.
1: Ahoj, pěkný pozdní odpoledne. Teploty venku se nám pohybují pod 20, no a kam dneska za muzikou? V areálu Vesec u Liberce, Benátská. Ovšem pozor, určitě si dneska vemte nějakou pláštěnku, protože tam lehce zaprší k večeru. No a my pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Foldinova manželka se kvůli domácímu násilí obrátila na soud. Policie si došlápla na kempující rybáře a fotbalisté Hradce se vrací do pohárů. Manželka poslance SPD Jaroslava Foldiny se obrátila na soud. Kvůli domácímu násilí požádala o předběžné opatření, uvedl to server Seznam zprávy. Smyslem předběžného opatření soudu je poskytnout rychlou ochranu oběti domácího násilí. Soud při předběžném opatření rozhoduje rychle, do 2 dnů od podání návrhu. Poslanec Foldina je podezřelý z týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí s trestní sazbou od 2 do 8 let. Podle Českého rozhlasu policisté poslanci zabavili několik střelných zbraní. Policie před 2 týdny Foldinu vykázala na 14 dní z domu v Děčíně, ve kterém s manželkou žije, a zakázala mu, aby ženu jakkoliv kontaktoval. Poslanec opakovaně prohlašuje, že se cítí nevinný. Policie si posvítila na kempující rybáře. Ti se totiž často někde se svými stany a bivaky rozloží nelegálně, aniž by to mnohdy vůbec tušili. Na místě hrozí pokuta až 10 000 korun a pokud svou chybu zopakují, můžou dostat flaster až 70 000. Takto tábořících rybářů přitom přibývá. Často navíc přijíždějí s celou rodinou a nechají po sobě nepořádek. Muži zákona už rozdali podobných pokut jenom letos desítky. Češi rádi vyrážejí na dovolenou i solo. Nejčastěji si užívají volno sami lidé od 30 do 55 let. Mezi staršími cestují samostatně především ženy, zjistila to agentura ČTK. Výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková vysvětlila, že se snaží vyjít solo dovolenkářům vstříc.
3: Například okružní plavby od doby covidu cílí i na samostatné ženy. Mají krytá záda díky profesionálnímu průvodci, který skupinu doprovází. Nebojí se tak sami cestovat.
1: Jednotlivci nejčastěji vyráží na cesty po hlavní sezóně. Největší zájem o solo zájezdy je podle cestovek v září. Hned v závěsu jsou pak červen a květen, tedy měsíce těsně před prázdninovou špičkou.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisté Hradce Králové se po víc než 30 letech vrací do pohárů. Novou sezonu zahájí úvodním zápasem 2. předkola Evropské ligy na hřišti norského Tromze. Votroci původně měli začít ve 2. předkole konferenční ligy. UEFA ale vyřadila vítěze Molkapu Karvinou ze svých soutěží kvůli účasti v domácí korupční aféře a Hradec Králové se posunul do Evropské ligy. Utkání na umělé trávě za polárním kruhem má výkop v 19 hodin. Phil Collins se nechal slyšet, že bude zajímavé potkat se s Oasis při letošním uvádění do Rock and Roll Hall of Fame. 75-letý zpěvák a bubeník má za sebou dlouhou historii slovních útoků od Noela Gallaghera, který ho v minulosti označil za antikrista a veřejně volal po jeho vyhoštění z Británie. Napjatou atmosféru se ale Collins snaží brát s nadhledem a s úsměvem vzpomíná na setkání své dcery Lily s Liamem Gallagherem. Ten tehdy na dotaz, proč jeho bratr Collins tak nenávidí, odpověděl, že Noel prostě nenávidí úplně všechno. Dnes v noci i zítra čekejte většinou polojasno, nějaký přehánky, místy hrozí na severu i případně bouřky a minima v noci k 7, maxima zítra k 25.
0: Tak jo, děkujeme pěkně, no už nám nic nebrání, 4 minuty po 18. rozjet čtvrteční nekonečný koncert. V prvním bloku tady bude znít Cornes Emily, taky Red Hot Chili Peppers, no a na úplný úvod finský Nightwish a jejich živák Walking in the Air, tak přeju příjemný poslech.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tady u nás na rádiu Rockzone posloucháte náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, tedy hodinku výběru z těch nejlepších rockových živánků. Tohle byly Korni ve společnosti zpěvačky kapely Evanescence, Emily, Freak on a Leash. No a za chvíli budeme pokračovat, dáme si hymn a dáme si taky kapelu Cranberries, Free to Decide.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Teď ještě čerstvý informace z dopravy, 18 hodin 17 minut, z Prahy se hlásí Kuba, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkný podvečer. V Praze v Českobrodské ulici do centra u křižovatky s ulicí Za mosty bourala dvě osobní auta. Na nájezdu ze Seifertovy ulice na Vlznovu do Holešovic policisté došetřují nehodu osobáku a motorkáře. Celkově čekejte na Vlznově ulici v obou směrech dlouhé zdržení v kolonách. A postojte se také na jižní spojce směrem na Černý most mezi Barandákem a Sizdem na Krč kvůli

0: dopravní nehodě. Z Globá si stán, z Kuba.
1: Kubo, díky, tady z Prahy. Ještě přidám jedno upozornění. Na šestce v Bělohorské ulici u křižovatky s Vaničkovou směrem do centra se srazily dvě osobní auta, blokují dopravu v jednom pruhu, kolona se tam zatím netvoří. Na trase České Budějovice Kaplice v Kaplici nádraží se srazily dvě osobní auta, místem projedete jedním pruhem. V Jihlavě v Žižkově ulici havarovaly dva osobáky, které částečně blokují dopravu, očekávejte menší zdržení. No a to je tak všechno.
2: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.

0: Kánou a mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Kelts Kános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda Bea K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
2: S Rockzonem na Dabu i na Lisou se vyhrabu.
3: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Tak máme za sebou další živák v rámci dnešního nekonečného koncertu. Tohle byla samozřejmě Metallica a jejich Enter Sandman, jak jinak než v živém provedení. No a máme taky 18 hodin 33 minut, takže nejvyšší čas, abych připomněl, že celou příští hodinu tady budu hrát na vaše přání, který můžete už teď směřovat na mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz, nebo můžete psát taky na náš Rockzone Facebook, a to buď to do zpráv, a nebo do komentářů pod nejnovější fotkou.
1: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
0: Naposledy se taky podíváme, na jakou muziku živou můžete dneska vyrazit v Praze v areálu 7. Dneska kapela Monkey Business, je to speciální koncert, protože tam oslaví 26. narozeniny. V Meat Factory hrajou Pivoňka a Lichnovský a ve vagonu pak definitivní Ententík. Doporučím určitě taky Brno, protože na tamní lodi Prígl dneska vystoupí kapela našeho rádiového kolegy Toma Fredeho, tedy kapela Imodium. No a pak tady mám dva festiáky, které dneska startují v Liberci v areálu Vesec Benátská. Dneska třeba s Richardem Millerem, No Name, kapelou Horký žeslíže, zahraje tam taky třeba Doktor PP, dneska No Name a další a další. No a pak v Hlinsku Studnice Fest 2026, další trojdenní akce v tamním areálu Cihelka. No a dneska tam zahraje Dukla Vozovna nebo třeba Zrní. Kompletní seznam všech akcí najdete i na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life a nebo na našich sociálních sítích. Před náma poslední blok živáků, před 19. hodinou ještě třeba Sheryl Crow, My Favorite Mistake.
1: 11 let trvalo v listě punkové hvězdě Billymu Idolovi, než se dokopal k natočení nové desky. Čas utíká, mezi tím si jedna z nejslavnějších britských punkových hvězd stala už dvakrát dědečkem. Billy natočil desku Dream to It v duchu svých nejslavnějších opusů z 80. let, dokonce i se svým tehdejším kytaristou Stevenem Stevensem. Docela dobrý rok si dáme večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Pátek oslavíme koncert Čkvoru. Nekompromisní kapela hraje večer na festivalu Benátska, ale taky na rádiu Rockzone. Dejte si s námi Čkvory naživo. Už tenhle pátek v 8 večer na rádiu Rockzone.
6: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

nightclubbing. We're nightclubbing. We walk like a ghost.

0: Klasika od Kysáku Detroit Rock City v živém provedení nám uzavřela dnešní nekonečný koncert na rádiu Rockzone nějakou chvilinku před 19. hodinou, tedy ve chvíli, kdy vás znovu zdraví z moderátorského křesla Šimon Kalousek. Krásný středeční, ne už čtvrteční večer. Letí to každopádně i dneska si tady dáme společně hodinku pecek na vaše přání. Za chvilku se do toho pustíme, teď ale ještě Pišto a další zprávy. Čus.
1: Ahoj, pěkný podvečer. Monkey Business dneska slaví 26. narozeniny koncertem v areálu 7 v Praze. Pokud chcete zaskočit, no anebo definitivně ten týk je taky v Praze, konkrétně ve Vagónu. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Stan podalo trestní oznámení kvůli dotaci na ministerstvu. Trump zamítl 6 000 žádostí o milost a Boleslav prodloužila smlouvu s trenérem Majerem. Stan podalo trestní oznámení kvůli případnému střetu zájmu, a to při vyplácení unijních peněz z Národního plánu obnovy na ministerstvu práce. Na možný konflikt zájmu někdejší poradkyně ministra práce Aleše Juchelky Alexandry Semancové upozornil v březnu server Seznam zprávy. Teď uvedl, že ministerstvo práce kvůli tomu přišlo o téměř 64 milionů korun z Národního plánu obnovy. Dotace Česku unie neproplatí. Zatím není jasné, jak se chystá Juchelkovo ministerstvo dál postupovat. Odkud desítky milionů korun na projekty vezme a jestli je bude pak vymáhat. V bavorském Řezně se podařilo zadržet útočníka z bankovní pobočky. Agentuře DPA to potvrdila policejní mluvčí. Útok si vyžádal jednu oběť, další lidé se dokázali z budovy dostat ven. Donald Trump v tichosti zamítl téměř 6 000 žádostí o milost. Americký prezident definitivně zrušil plány na velkou amnestii k 250. výročí nezávislosti Spojených států. Místo toho omilostnil jen 11 vybraných spojenců.
3: Další tisíce běžných vězňů tak marně čekali na úplnou milost nebo snížení trestu. Podle amerických médií se prezident Trump zaměřil jen na spojence nebo prominentní případy, kde v zákulisí hrají roli miliony dolarů. Kritici proto mluví o nespravedlivém systému pro vyvolené. Trumpova administrativa se vlnou zklamání snaží zmírnit. Projekt zvaný 250 milostí za 250 let existence USA byl údajně jen neoficiálním nápadem místního personálu. Ze Spojených států Hedvika Miller.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalový trenér Aleš Majer prodloužil smlouvu v Mladé Boleslavi. Středočeský klub si pojistil 46-letého kouče do léta roku 29. Klub to oznámil na předsezonní tiskové konferenci. Rolling Stones vyrovnali Beatles. Poté, co se se svou novinkou Foreign Tongues dostali na první místo britské albové hitparády, jde už o jejich 15. albový titul na samém vrcholu. V pořadí 25. studiovka, která vyšla 10. července, debutovala v čele oficiálního žebříčku a navázala tak na úspěch předchozího alba Hackney Diamonds. Tento úspěch staví Stones po boku legendárních Brouků. Obě kapely mají na kontě shodně 15 britských jedniček. V historickém pořadí před nimi stojí už pouze Robbie Williams. Noci zítra čekejte převážně polojasno, místy může zapršet nebo si zapřehánět. V noci minima kolem desítky, zítra maxima k 25.
0: Tak jo, děkujeme pěkně. No a minutu po 19. můžeme odstartovat hodinku muziky na vaše přání. Pište si o vaše oblíbené písně na mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz. Pište taky na náš Rockzone Facebook do zpráv nebo do komentářů pod nejnovější fotkou, anebo mi jednoduše zavolejte sem do studia na 255 700 707.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Tak na úvod hodinky věnovaný vašim hudebním přáním jedna předělávka Marilyn Manson, ale song samozřejmě původně od Depeche Mode, Personal Jesus. Tak náš přední fanoušek Tomáš Vraný mi dnes napsal na Facebook následující vzkaz. Zdravím, poprosil bych o zahrání Sabaton Resist and Bite. Předem děkuji, Tomáši, nemusíš děkovat, tady to je.
1: Radio Rock Zone. War is coming swiftly, the border's closing in. Where I

0: Na Radio Rock Zone dohrála kapela, která mimochodem před pár dny vystoupila taky na festivalu Masters of Rock ve Vizovicích, samozřejmě finský Lordi a jejich Your Tongue's Got the Cat. Tak dáme další vaše přání, tentokrát mailový. Tomáš Adam mi napsal: ahoj Šimone, zahrál by si prosím píseň Always Somewhere a nebo Wind of Change od kapely Scorpions. Výběr nechám na tobě. Předem díky a zdravím do rádia i posluchače. Tomáši, i já tebe zdravím. No tak výběr necháš na mě. Výběr je velmi snadný, protože píseň Always Somewhere tady v archivu nemám, za to klasiku Wind of Change. Ano, tak si ji pojďme dát.
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: Škorpíci dohráli 19 hodin 19 minut. Já v rychlosti připomenu, že až do 8 se tady hraje na vaše přání. Stále můžete směřovat buď na mail hrajeme@rockzone.cz nebo na náš Rockzone Facebook do komentářů pod nejnovější fotkou či do zpráv. No a třetí možnost samozřejmě starý dobrý telefon sem do studia 255 700 707. Novinka od Foo Fighters Window za chvíli a pak už to bude zase na vás.
1: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
2: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

Letos na jaře vydala kapela Foo Fighters nový album Your Favorite Toy, no a jeden ze songů, který tam najdete, právě dozněl na rádiu Rock Zone, jmenuje se jednoduše Window. Dáme zase něco českýho, Honzik Mezej mi napsal na Facebook, ahoj, neměli bysme náhodou Sovi v Mazutu, když tak podobnou alternativu, díky. Tak Honzikovi už jsem odepsal, že tuhle klasiku od Tří sester tady máme, no a teď ji dáme.

0: Stárnoucí Rolling Stones vydali před necelými 14 dny nový album Foreign Tongues. My jsme si ovšem zahrali teď naopak jejich prastarou klasiku ještě ze 60. Satisfaction a ještě navíc v živý verzi. Za chvilku dáme další vaše přání facebookové zprávy a Aleš, ahoj Šimone, našel bys tam něco staršího od Arch Enemy, jen tak na večerní pohodu. Tak jen tak na večerní pohodu posílám Alešovi pecku z roku 2011 No Guts, No Masters.
1: 11 let trvalo, když si punkové hvězdě Billymu Idlovi, než se dokopal k natočení nové desky. Čas utíká, mezi tím si jedna z nejslavnějších britských punkových hvězd stala už dvakrát dědečkem. Billy natočil desku Dream to It v duchu svých nejslavnějších opusů z 80. let a dokonce i se svým tehdejším kytaristou Stevenem Stevensem. Docela dobrý rok si dáme večer v 11 na Rádiu Rockzone.

0: Kapela Aerosmith se songem vypůjčeným od Beatles Come Together na rádiu Rockzone. Před náma poslední z vašich dnešních přání, vytáhl jsem ho zase ze zpráv na Facebooku. Zdravím do rádia, mohl bys prosím zahrát Motorhead a klasiku Ace of Spades pro všechny, co jsou ještě v práci. Díky, Zdenda. Zdendo, já tě zdravím, a ti to každopádně v práci uteče. No a Motorhead pro tebe jsou nachystaný. No a zároveň přidám samozřejmě vzkaz. Ten, že další hodinka na vaše přání tady bude zase zítra v pátek ve stejný čas mezi 19. a 20. hodinou.
1: Radio Rock Zone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Prosecco přesně v italském stylu.
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.
4: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
6: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone. Muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Radio Rockzone.
7: Muzika na tělo.

0: Švédský projekt Ghost nás doprovodil se svým songem Satanized k 19. hodině a 58. minutě. Od mikrofonu vás tuhle chvíli znovu zdraví Šimon Kalousek, přeju krásný čtvrteční večer s datem 23. července 2026. Před náma poslední společná hodinka pro dnešní den, taky pojďme klasicky zahájit zprávama. Dávám slovo Pištovi.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Paliva v uplynulém týdnu zdražila, zvýšení mest plánuje polovina firem a Petržela ukončil fotbalovou kariéru. Průměrná cena paliv v Česku se v uplynulém týdnu, po jehož část ještě platila státní cenová regulace, opět zvýšila. Od pondělí čerpačky po zhruba třech měsících stanovují ceny opět volně a litr nejprodávanějšího naturálu aktuálně prodávají v průměru za 42 koruny. Před týdnem byl téměř o 2 koruny levnější. Diesel od té doby zdražil o 4 koruny a 70 haléřů na litru na průměrných 42,24. Zvýšení mest letos v červnu plánovalo 48% firem, loni jich bylo o 5% méně. Individuální růst platů plánuje 37% podniků, před rokem to byla necelá třetina. Plošné přidávání naopak zůstává na podobně nízké úrovni jako loni a týká se jen kolem desetiny společností. Vyplývá to z průzkumu společnosti RSM. Mama hotely frčí i na Slovensku. Každý třetí mladý Slovák bydlí u rodičů. Vyplývá to z nejnovějšího mezinárodního průzkumu. Hlavním důvodem je, že si nemůžou dovolit bydlet samostatně.
3: Mladí Slováci se na pracovnom trhu len rozbiehajú. V porovnaní s ostatnými vekovými skupinami zarábajú najmenej. Ak neštudujú, sú častejšie medzi nezamestnanými. Ich čistý majetok poklesol najmä pre vysokú infláciu o 16%. Až pätina mladých Slovákov odchádza študovať do zahraničia a do rodnej krajiny sa neplánujú natrvalo vrátiť. Riešením je zlepšiť vzdelávanie, podporiť inovácie, modernizovať inštitúcie a zvýšiť kvalitu bývania. Jozef Balko, Slovensko.
1: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
2: Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. 43-letý záložník hrál naposledy za Slovácko, ale celkově je naprostým rekordmanem ligy. Během 22 sezon v ní odkopal 537 zápasů a nastřílel 60 gólů. Petržela řekl, že fotbal je celý jeho život a rozhodně s ním ani teď nesekne úplně. Hrát ale už bude jenom pro zábavu. Erasmus míří do Prahy. V rámci svého úspěšného turné k loňskému albu Verdu ovládnou 17. února pražský klub Sasazu. Mimo jiné kapela chystá velkolepou show mapující přes 30 let jejich kariéry. V pátek čekejte polojasno až jasno, přes den nějakou přehánku, maxima k 25.
0: Tak jo, já děkuju Pištovi za zprávy, no a pojďme rovnou na další muziku. Po 20. hodině si tady dáme Sabatony, taky Dana Landu. No a jakou otvírá kapelu Bloodhound Gang, Foxtrot, Uniform, Charlie Kilo. Tak ještě jednou krásný večer.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

černej večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě byl.

zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká, domov pro vojáka. Když země je rozrytá polibky děl a hvízdání protíná vzduch, píše ti kacíř, co do pekla chtěl, pro mámení barevných stuch. Pro tenhle okamžik

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Úplně poslední dnešní pohled na dopravu, 20 hodin 15 minut. No a ten pohled říká, že byste si měli dávat pozor tady v Praze v ulici Na Jarově, kde šetří policie nehodu dvou osobních aut. Čekejte tam omezení, ale zdržení je naštěstí minimální. V Bubenišském tunelu směrem na Břevnov bacha na porouchaný osobák v pravém jízdním pruhu. Na dálnici D1 u sjezdu na D2 v Brně na 196,5 kilometru směrem na Prahu se srazily dvě osobní auta. Nehodu už šetří policie, jeden pruh je neprůjezdný, kolona se zatím netvoří. A na Brněnsku na výjezdu z Kanic po silnici 3. třídy směrem na Babice nad Svitavou tam zasahují záchranáři u nehody dvou motorkářů. Počítejte s omezením. Co nás čeká dál z muziky? Dáme se Soul Asylum a pak jednu zajímavou novinku v našem playlistu, protože je to spolupráce dvou amerických kapel Yellow Card a Good Charlotte a song se jmenuje Bedroom Posters.
2: S Rock Zonem na dabu i na boubínce vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Živák od Smashing Pumpkins, Tonight, Tonight, moje labutí píseň pro dnešek, přátelé, protože já, Šimon Kalousek, se s váma už za pár okamžiků rozloučím. Každopádně vás ještě pozvu shodou okolností taky na živák, a to konkrétně na živák kapely Škvor, který tady zítra odvysíláme od 20 hodin, tak si na to určitě zítra udělejte čas. Každopádně pro dnešek je to ode mě všechno, popřeju vám krásný zbytek čtvrtečního večera, no a dáme si to spolu zase zítra v pátek klasicky od odpoledne do té doby čus.
1: 11 let trvalo kdysi punkové hvězdě Billymu Idlovi, než se dokopal k natočení nové desky. Čas utíká, mezitím si jedna z nejslavnějších britských punkových hvězd stala už dvakrát dědečkem. Billy natočil desku Dream to It v duchu svých nejslavnějších opusů z 80. let, a dokonce i se svým tehdejším kytaristou Stevenem Stevensem. Docela dobrý rok si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
2: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
3: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Brusel vyměřil Googleu 100 milionovou pokutu, Trump zamítl 6 000 žádostí o milost a chorý se vrátil do kádru Slávie. Jsou tu další zprávy a s nimi Pišto. STAN podalo trestní oznámení kvůli případnému střetu zájmů, a to při vyplácení unijních peněz z Národního plánu obnovy na ministerstvu práce. Na možný konflikt zájmů někdejší poradkyně ministra práce Aleše Juchelky Alexandry Semancové upozornil v březnu server Seznam zprávy. Teď uvedl, že ministerstvo práce kvůli tomu přišlo o téměř 64 milionů korun z Národního plánu obnovy. Dotace Česku unie neproplatí. Zatím není jasné, jak se chystá Juchelkovo ministerstvo dál postupovat. Odkud desítky milionů korun na projekty vezme a jestli je bude pak vymáhat. Brusel trestá Google za monopol. Evropská komise vyměřila americké internetové společnosti pokutu 890 milionů eur. V korunách je to 21,5 miliardy. Podle komise Google porušil unijní nařízení o digitálních trzích. Firma se podle unijní exekutivy provinila tím, že ve vyhledávači Google Search upřednostňovala své vlastní služby a že podnikům ukládala omezení, která jim bránila nasměrovat spotřebitele k alternativám, často levnějším nákupním kanálům na platformě Google Play. Donald Trump v tichosti zamítl téměř 6 000 žádostí o milost. Americký prezident definitivně zrušil plány na velkou amnestii k 250. výročí nezávislosti Spojených států. Místo toho omilostnil jen 11 vybraných spojenců.
2: Další tisíce běžných vězňů tak marně čekali na úplnou milost nebo snížení trestu. Podle amerických médií se prezident Trump zaměřil jen na spojence nebo prominentní případy, kde v zákulisí hrají roli miliony dolarů. Kritici proto mluví o nespravedlivém systému pro vyvolené. Trumpova administrativa se vlnou zklamání snaží zmírnit. Projekt zvaný 250 milostí za 250 let existence USA byl údajně jen neoficiálním nápadem místního personálu. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Reprezentační útočník Tomáš Chorý zůstává ve fotbalové Slávii. Nejlepší střelec minulé prvoligové sezony, jenž byl po květnovém nedohraném derby spolu s obráncem Davidem Douděrou vyřazen z kádru, se před startem nové sezony vrátil do týmu. Zástupci úřadujícího českého šampiona o tom informovali na tiskové konferenci před začátkem ročníku. Douděra by naopak měl odejít do zahraničí. Pátek by mělo být většinou polojasno až skoro jasno, místy přehánky maxima do 25.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

11 let trvalo kdysi punkové hvězdě Billymu Idolovi, než se dokopal k natočení nové desky. Čas utíká, mezitím si jedna z nejslavnějších britských punkových hvězd stala už dvakrát dědečkem. Billy natočil desku Dream to It v duchu svých nejslavnějších opusů z 80. let, a dokonce i se svým tehdejším kytaristou Stevenem Stevensem. Docela dobrý rok si dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Paliva v uplynulém týdnu zdražila, zvýšení mest plánuje polovina firem a Petr Žela ukončil fotbalovou kariéru. U krátkého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Pišto. Průměrná cena paliv v Česku se v uplynulém týdnu, po jehož část ještě platila státní cenová regulace, opět zvýšila. Od pondělí čerpačky po zhruba třech měsících stanovují ceny opět volně a litr nejprodávanějšího naturálu aktuálně prodávají v průměru za 42 koruny. Před týdnem byl téměř o 2 koruny levnější. Diesel od té doby zdražil o 4 koruny a 70 haléřů na litru na průměrných 42,24. Zvýšení mest letos v červnu plánovalo 48% firem, loni jich bylo o 5% méně. Individuální růst platů plánuje 37% podniků, před rokem to byla necelá třetina. Plošné přidávání naopak zůstává na podobně nízké úrovni jako loni a týká se jen kolem desetiny společností. Vyplývá to z průzkumu společnosti RSM. Mama hotely frčí i na Slovensku. Každý třetí mladý Slovák bydlí u rodičů. Vyplývá to z nejnovějšího mezinárodního průzkumu. Hlavním důvodem je, že si nemůžou dovolit bydlet samostatně.
2: Mladí Slováci se na pracovnom trhu len rozbiehajú. V porovnaní s ostatnými vekovými skupinami zarábajú najmenej. Ak neštudujú, sú častejšie medzi nezamestnanými. Ich čistý majetok poklesol najmä pre vysokú infláciu o 16%. Až pätina mladých Slovákov odchádza študovať do zahraničia a do rodnej krajiny sa neplánujú natrvalo vrátiť. Riešením je zlepšiť vzdelávanie, podporiť inovácie, modernizovať inštitúcie a zvýšiť kvalitu bývania. Jozef Bálko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. 43-letý záložník hrál naposledy za Slovácko, ale celkově je naprostým rekordmanem ligy. Během 22 sezon v ní odkopal 537 zápasů a nastřílel 60 gólů. Petržela řekl, že fotbal je celý jeho život a rozhodně s ním ani teď nesekne úplně. Hrát ale už bude jenom pro zábavu. Erasmus míří do Prahy. V rámci svého úspěšného turné k loňskému albu Verdu ovládnou 17. února pražský klub Sasazu. Mimo jiné kapela chystá velkolepou show mapující přes 30 let jejich kariéry. V pátek čekejte polojasno až jasno, přes den nějakou přehánku, maxima k 25.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

11 let trvalo kdysi punkové hvězdě Billymu Idolovi, než se dokopal k natočení nové desky. Čas utíká, mezitím si jedna z nejslavnějších britských punkových hvězd stala už dvakrát dědečkem. Billy natočil desku Dream to It v duchu svých nejslavnějších opusů z 80. let, a dokonce i se svým tehdejším kytaristou Stevenem Stevensem. Docela dobrý rok si dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Brusel vyměřil Googleu 100milionovou pokutu, Trump zamítl 6000 žádostí o milost a Chorý se vrátil do kádru Slávie. Jsou tu další zprávy a s nimi Pišto. STAN podalo trestní oznámení kvůli případnému střetu zájmů, a to při vyplácení unijních peněz z Národního plánu obnovy na ministerstvu práce. Na možný konflikt zájmů někdejší poradkyně ministra práce Aleše Juchelky Alexandry Semancové upozornil v březnu server Seznam zprávy. Teď uvedl, že ministerstvo práce kvůli tomu přišlo o téměř 64 milionů korun z Národního plánu obnovy. Dotace Česku Unie neproplatí. Zatím není jasné, jak se chystá Juchelkovo ministerstvo dál postupovat. Odkud desítky milionů korun na projekty vezme a jestli je bude pak vymáhat. Brusel trestá Google za monopol. Evropská komise vyměřila americké internetové společnosti pokutu 890 milionů eur. V korunách je to 21,5 miliardy. Podle komise Google porušil unijní nařízení o digitálních trzích. Firma se podle unijní exekutivy provinila tím, že ve vyhledávači Google Search upřednostňovala své vlastní služby a že podnikům ukládala omezení, která jim bránila nasměrovat spotřebitele k alternativám, často levnějším nákupním kanálům na platformě Google Play. Donald Trump v tichosti zamítl téměř 6 tisíc žádostí o milost. Americký prezident definitivně zrušil plány na velkou amnestii k 250. výročí nezávislosti Spojených států. Místo toho omilostnil jen 11 vybraných spojenců.
2: Další tisíce běžných vězňů tak marně čekali na úplnou milost nebo snížení trestu. Podle amerických médií se prezident Trump zaměřil jen na spojence nebo prominentní případy, kde v zákulisí hrají roli miliony dolarů. Kritici proto mluví o nespravedlivém systému pro vyvolené. Trumpova administrativa se vlnou zklamání snaží zmírnit. Projekt zvaný 250 milostí za 250 let existence USA byl údajně jen neoficiálním nápadem místního personálu. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Reprezentační útočník Tomáš Chorý zůstává ve fotbalové Slávii. Nejlepší střelec minulé prvoligové sezony, jenž byl po květnovém nedohraném derby spolu s obráncem Davidem Douděrou vyřazen z kádru, se před startem nové sezony vrátil do týmu. Zástupci úřadujícího českého šampiona o tom informovali na tiskové konferenci před začátkem ročníku. Douděra by naopak měl odejít do zahraničí. Pátek by mělo být většinou polojasno až skoro jasno, místy přehánky, maxima do 25.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Paliva v uplynulém týdnu zdražila, zvýšení mest plánuje polovina firem a Petr Žela ukončil fotbalovou kariéru. U krátkého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Pišto. Průměrná cena paliv v Česku se v uplynulém týdnu, po jehož část ještě platila státní cenová regulace, opět zvýšila. Od pondělí čerpačky po zhruba třech měsících stanovují ceny opět volně a litr nejprodávanějšího naturálu aktuálně prodávají v průměru za 42 koruny. Před týdnem byl téměř o 2 koruny levnější. Diesel od té doby zdražil o 4 koruny a 70 haléřů na litru na průměrných 42,24. Zvýšení mest letos v červnu plánovalo 48% firem, loni jich bylo o 5% méně. Individuální růst platů plánuje 37% podniků, před rokem to byla necelá třetina. Plošné přidávání naopak zůstává na podobně nízké úrovni jako loni a týká se jen kolem desetiny společností. Vyplývá to z průzkumu společnosti RSM. Mama hotely frčí i na Slovensku. Každý třetí mladý Slovák bydlí u rodičů. Vyplývá to z nejnovějšího mezinárodního průzkumu. Hlavním důvodem je, že si nemůžou dovolit bydlet samostatně.
2: Mladí Slováci se na pracovnom trhu len rozbiehajú. V porovnaní s ostatnými vekovými skupinami zarábajú najmenej. Ak neštudujú, sú častejšie medzi nezamestnanými. Ich čistý majetok poklesol najmä pre vysokú infláciu o 16%. Až pätina mladých Slovákov odchádza študovať do zahraničia a do rodnej krajiny sa neplánujú natrvalo vrátiť. Riešením je zlepšiť vzdelávanie, podporiť inovácie, modernizovať inštitúcie a zvýšiť kvalitu bývania. Jozef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. 43-letý záložník hrál naposledy za Slovácko, ale celkově je naprostým rekordmanem ligy. Během 22 sezon v ní odkopal 537 zápasů a nastřílel 60 gólů. Petržela řekl, že fotbal je celý jeho život a rozhodně s ním ani teď nesekne úplně. Hrát ale už bude jenom pro zábavu. Erasmus míří do Prahy. V rámci svého úspěšného turné k loňskému albu Verdu ovládnou 17. února pražský klub Sasazu. Mimo jiné kapela chystá velkolepou show mapující přes 30 let jejich kariéry. V pátek čekejte polojasno až jasno, přes den nějakou přehánku, maxima k 25.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

málo která kapela byla na začátku své dráhy takovou bombou jako britsko-americká formace Mumford & Sons. Její debut z roku 2007 otřásl parádami, ale inspirace začala časem vadnout a po roce 2015 trochu pohasly. Novinka Rushmore je pokusem vzkřísit jejich nadšenou, srdečnou muziku, která inspirovala řadu kapel, včetně českých Jelen. Dejte si je večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Brusel vyměřil Googleu 100 milionovou pokutu, Trump zamítl 6 000 žádostí o milost a Chorý se vrátil do kádru Slávie. Jsou tu další zprávy a s nimi Pišto. STAN podalo trestní oznámení kvůli případnému střetu zájmů, a to při vyplácení unijních peněz z Národního plánu obnovy na ministerstvu práce. Na možný konflikt zájmů někdejší poradkyně ministra práce Aleše Juchelky Alexandry Semancové upozornil v březnu server Seznam zprávy. Teď uvedl, že ministerstvo práce kvůli tomu přišlo o téměř 64 milionů korun z Národního plánu obnovy. Dotace Česku Unie neproplatí. Zatím není jasné, jak se chystá Juchelkovo ministerstvo dál postupovat. Odkud desítky milionů korun na projekty vezme a jestli je bude pak vymáhat. Brusel trestá Google za monopol. Evropská komise vyměřila americké internetové společnosti pokutu 890 milionů eur. V korunách je to 21,5 miliardy. Podle komise Google porušil unijní nařízení o digitálních trzích. Firma se podle unijní exekutivy provinila tím, že ve vyhledávači Google Search upřednostňovala své vlastní služby a že podnikům ukládala omezení, která jim bránila nasměrovat spotřebitele k alternativám, často levnějším nákupním kanálům na platformě Google Play. Donald Trump v tichosti zamítl téměř 6 000 žádostí o milost. Americký prezident definitivně zrušil plány na velkou amnestii k 250. výročí nezávislosti Spojených států. Místo toho omilostnil jen 11 vybraných spojenců.
2: Další tisíce běžných vězňů tak marně čekali na úplnou milost nebo snížení trestu. Podle amerických médií se prezident Trump zaměřil jen na spojence nebo prominentní případy, kde v zákulisí hrají roli miliony dolarů. Kritici proto mluví o nespravedlivém systému pro vyvolené. Trumpova administrativa se vlnu zklamání snaží zmírnit. Projekt zvaný 250 milostí za 250 let existence USA byl údajně jen neoficiálním nápadem místního personálu. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Reprezentační útočník Tomáš Chorý zůstává ve fotbalové Slávii. Nejlepší střelec minulé prvoligové sezony, jenž byl po květnovém nedohraném derby spolu s obráncem Davidem Douděrou vyřazen z kádru, se před startem nové sezony vrátil do týmu. Zástupci úřadujícího českého šampiona o tom informovali na tiskové konferenci před začátkem ročníku. Douděra by naopak měl odejít do zahraničí. Pátek by mělo být většinou polojasno až skoro jasno, místy přehánky maxima do 25.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

která kapela byla na začátku své dráhy takovou bombou jako britsko-americká formace Mumford & Sons. Jejich debut z roku 2007 otřásl hit parádami, ale inspirace začala časem vadnout a po roce 2015 trochu pohasly. Novinka Rushmore je pokusem vzkřísit jejich nadšenou srdečnou muziku, která inspirovala řadu kapel, včetně českých Jelen. Dejte si je večer v 11 na rádiu.